Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

dobrat, ať se na ducem zvýší Finejmont dár. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: pojď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Vinnický Folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. A začneme Folk Teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény Mohelnického folkfestu, kde dohrál folk tým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička Jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že jo?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Mm-hmm. Nebudu pracovní.
1: Vás... Pracovní.
0: Tak
1: jedna
0: dobře.
1: Věc... Výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, jako, teda ne, to vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě.
0: Nechtěl. Tak prosím tě,
1: no.
0: Mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají, náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Delantního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou. Mm-hmm.
3: Dobrý den.
5: Chtěla bych
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Moji oblíbenkyně je speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A jestli můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Naslyšenou.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila. Mm-hmm. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, že kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme. Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To nemůžeš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. vstávaj mila hore, už sa rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiním musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervovej šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prý, pane Šterco, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Vítince, nad kterou by Karel Hynek mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla špitla. Když všecko víte, pane Šterco, kde tady rostou Václavky? Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce.
0: Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic, zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak, bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo. Mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, za prvé skvělý herecký obsazení.

0: Moc.
1: Ale nemoc. Ani ta jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, přesto, takže přejděte na druhou stranu, no,
1: ale
0: můžete vidět.
1: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
1: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
1: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno. A pili
0: na další věc.
1: A pili ho.
3: Dobře. Jenzo, tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde.
4: Vykul oči.
3: Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, to staví.
3: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kamaráde, nazbíral?
4: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku. Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech se toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel, ale budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych tež nocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych ti dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, byť? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bych byl už na placku.
8: Nazvedni nohy.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla puklíče, jak to?
9: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a dospíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
8: Jak já můžu ztratit
9: klíče? Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístky na opeu má. Lístky, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky, no.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek. No,
9: ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídat nejvíce moje kytary.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
8: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
8: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a parkovat
9: tam asi, ne? Ale to vím, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
8: Jsem zaparkoval z úhradu. No? A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
9: Ať seš podvodník!
8: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
8: Miláško, posaď se.
4: Držaj,
8: já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu hrát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
8: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, no tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padlá na hlavu, já nejsem víš. Ale trebuji.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
10: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
2: Nikam.
10: No nikam vlastně.
2: Protože píšeš.
10: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase. Takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
2: tak
10: Jitky Němcové,
2: jmenuju se kniha?
10: Nic
2: ne.
10: Si nepamatuju.
2: To je jenom jakože...
10: Jako, je to pracovní název.
2: Ano.
10: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
2: Mm-hmm.
10: To jsou ty paměti, mají už asi 180
2: ale
10: stránek.
2: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom tam nepostrašili
10: počkej,
2: posluchače.
10: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
2: Mm-hmm.
10: Takže je to zajímavý docela.
2: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
10: Dobře,
2: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedioště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva a prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho. Práce
7: hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Státní zástupce žádá pro obviněného primátora Karviné vazbu. Ostrava se odvolá proti povolení, aby společnost Brembo rozšířila výrobu. Zemský archiv v Opavě digitalizuje staré kroniky. Čeká nás slunečný den s tropickými teplotami přes 30 stupňů. Dobré páteční ráno s datem 26. června vám přeje František Tichý. Státní zastupitelství bude žádat, aby obviněný karvinský primátor Jan Wolf šel do vazby. O vazbě teď rozhoduje okresní soud v Ostravě. Jan Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Náměstek karvinského primátora Lukáš Rašik ze SocDem v prvotní reakci potvrdil, že zadržení primátora chod města neovlivní.
6: Město funguje dál, přebírám veškeré kompetence a nemá to vliv na chod města.
5: Italský výrobce brzd Brembo dostal od Moravskoslezského kraje souhlas s rozšířením výroby. Lidé z okolí průmyslové zóny v Hrabové si přitom už několik let stěžují na zápach, který se kolem stávajících hal společnosti šíří. V procesu posuzování vlivu případné nové haly na životní prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko město Ostrava. To se teď podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu odvolá.
7: Nesouhlasíme s tím a nemáme stejný názor jako kraj. Máme za to, že by se nemělo rozšířovat vůbec nic v této průmyslové zóně, dokud se nevyřeší problém zápachu v okolních obvodech. Je třeba u tady toho dokumentu dodat, že je to jenom stanovisko a teď bude záležet, jak bude firma s ním dále nakládat, jestli bude potřebovat stavební povolení. Ty kroky zatím nejsou zřejmé.
5: Podle Aleše Boháče zároveň společnost Brembo zahájila spolupráci s vědci z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava na omezení zápachu, který se z hal do okolí šíří. Amatérští historici mají stále větší zájem o dobové kroniky, včetně starých textů v jiných jazycích. Potvrdil to Pavel Doležal ze Zemského archivu v Opavě, ve kterém se kroniky postupně převádí do digitální podoby na internetu. Pomáhá v tom i umělá inteligence, aby bylo možné zveřejnit překlady do srozumitelného jazyka.
8: Můžete si vyhledávat v běžném textu jména, dělat nějaké sumarizace toho textu. Nemá to nahradit tu erudici toho historika či badatele, ale je to velmi dobrý pomocník. Dneska máme zpracované. Už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
5: Policie zajistila loni majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Opatrně projíždějte silnicí 46 u Opavy, je tam nehoda osobního auta, na místě je policie. Pokud víte o jiných komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přátelé, máme tady pátek, to bych ještě jednou zdůraznil, protože je určitě se probudit do pátku, než třeba do pondělí. Je tady 26. červnový den a právě teď 4 minuty po páté startuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Nabídneme vám ty nejaktuálnější informace z regionu a také příjemnou muziku v nejbližších minutách Miroš Birka anebo Valdemar Matuška. Pěkný den vám přejí František Tichý a Petr Soukup.

0: úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Kdo si myslí, že venku horko, měl by se podívat do hutí. Teploty jsou tam dvojnásobné a zaměstnanci to jednoduché rozhodně nemají. My pro vás už za pár minut budeme mít reportáž z železáren v Třinci. Teď si ale pojďme připomenout historické události, které nějakým způsobem mají vztah k dnešnímu datu 26. června.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Siess na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k Všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: 5 hodin 16 minut, mrkneme na počasí v regionu. Před námi je další z tropických dnů, které v tomto týdnu prožíváme. Aktuální teploty jsou následující. Na severní Moravě a ve Slezsku je všude jasno. Na Lysé hoře v Beskydech v tuto chvíli na vrcholu teplota 17,5 stupně Celsia. Trochu chladněji je v tuto chvíli v Krnově, tam naměříte 16 stupňů. No a co o dnešku říká předpověď? Bude krásně, jasno, bez deště, bude žhnout slunce a teploty vystoupí na 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách bude do 28.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hudební příspěvek Voxela do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Přesný čas 5 hodin a 21 minut, teď míříme na Frýdecko Místecko. Venku 30 stupňů, vevnitř dvakrát tolik. Hutníci v třineckých železárnách teď mají těžké směny. V hutě platí zvláštní opatření, přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplno jedou také klimatizované chladící místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic, právě vyjíždí rozžhavený kus. Teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Hvápejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
1: Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
1: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: U mikrofonu už je se zprávami připraven František Tichý.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Okresní soud v Ostravě dostal návrh na vzetí primátora kardiné Jana Wolfa do vazby. Kdy rozhodne, se zatím neví. Wolf byl obviněn z korupce ve fotbale. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. V Opavě začala další část rekonstrukce městského útulku pro opuštěné psy. Celý areál výrazně poničily záplavy na podzim roku 2024. Hotové už jsou nové kotce, teď přišla na řadu hlavní budova. V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých Bílovci na Novojčínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte u Opavy na silnici 46, je tam nehoda osobního auta, na místě je policie. Pokud víte o jiných komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Každý den po 9. hodině ve Českém rozhlase Ostrava poznáváme zajímavá místa v našem regionu. Teď hovoříme o našem toulavém magazínu Křížem krajem. Kam nás zavede právě dnes, to ode mě uslyšíte hned po písních Honzy Kalouska a Marty Kubišové. Pěkné ráno.

0: Zpívala nám Marta Kubišová, teď je 5 hodin 40 minut. Já pro vás ale mám tip k poslechu našeho vysílání po 9. hodině. Původní oranžery v Raduni nechali vybudovat při přestavbě svého zámku v roce 1825 tehdejší majitelé. Promyšlený systém ve skleníkové části udržuje vhodné podmínky pro pěstování subtropických rostlin v našich podmínkách i v zimě. A pokud se teď do oranžerie vydáte, uvidíte tam i výzdobu v asijském stylu. Právě na toto místo nás dnes po 9. hodině zavede magazín Křížem krajem, který připravuje redaktorka Iva Havlíčková. Tak nezapomeňte poslouchat. Teď kapela The Cars a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď budeme s meteorology, konkrétně na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco k té aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Máme jasno a opět jsme zažili o něco teplejší noc než ty předchozí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 20 až 14 stupni Celsia. Někde už byla zaznamenána i tropická noc, například na stanici Chuchelná, anebo také v městě Albrechtice, tam už bylo nad 20 stupňů Celsia. A také na horách se otepluje, například stanice Červená hlásí, že teplota neklesla během noci pod 21,8 stupňů Celsia, což jsou opravdu vysoké hodnoty. Vítr fouká pouze slabý, proměnlivý, rychlosti do 3 metrů za sekundu, nebo je klidno.
1: Jak to vypadá s předpovědí na celý den?
2: Stále očekáváme slunečno, během dne přechodně místy polojasnou oblohu a teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia, vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: Noc bude opět jasná a opět o něco teplejší než ta dnešní. Nejčastěji se budou pohybovat teploty mezi 20 až 16 stupni Celsia. Jen ojediněle v údolích mohou být v hodnotách kolem 14 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne stále slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno a teploty opět o něco vyšší mezi 32 až 36 stupni Celsia, na horách mezi 27 až 31 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk, 5:51. Meno, dnes je pátek, znamená to, že jako každý týden i dnes po 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu, kterou uvádí Patrik Rozehnal s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Jaké dnes máme na programu téma?
1: Hezký páteční den, přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete, i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů, a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě. Už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Veselé a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Víc nápojů a klimatizace. Firmy zavádějí opatření kvůli horku. Paliva v Česku znovu zlevnila, nafta o víc než korunu a půl. České hokejbalistky ovládly na domácím mistrovství světa svou skupinu. Čeká nás slunečný den s teplotami přes 30 stupňů. Je pátek 26. června. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Některé firmy zavedly kvůli vlně veder mimořádná opatření. Týká se to hlavně provozů, kde čelí zaměstnanci extrémně vysokým teplotám, například v hutích.
4: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
5: Dušan Vápeník je zválcoven v třineckých železárnách. Jak říká, je to teď hutnická sauna.
4: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky.
5: Jenom za nápoje pro zaměstnance firma loni utratila 11 milionů korun a jak dodává personální ředitel Robert Zvoníček, spotřeba teď roste.
6: Navyšujeme tyto nápoje o 100%.
5: Naplno jedou klimatizované odpočívárny, ventilátory, mlžné clony, dokud nebude líp. Z Třince Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Ostravské komunikace nasadily do ulic kropící vozy s vodní mlhou. Auta vyjíždějí od dopoledne do 18 hodin a míří především do centra, Poruby, Vítkovic a dalších prohřátých částí města. Za několik dní intenzivního zavlažování spotřebují přes 1000 hektolitrů vody, uvedla mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
7: Vozidla vybavená speciální tryskou, která umí vyrábět mlhu, vyjíždějí vždy, když teploty v noci neklesnou výrazněji pod 20 stupňů a přes den se dostávají nad 30, to znamená v těch reálně tropických dnech. Samozřejmě výjimkou jsou dny, kdy je bouřka, to pak za nás pracuje příroda.
2: Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů míň než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzin zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak natankují řidiči v Ústeckém kraji. Opavská charita dnes otevře v městské části Jaktař velký výprodej výrobků svých klientů. Zájemcům nabídne květináče, keramické mísy, polštáře a další dekorace do bytu. Výrobky vznikly v charitních chráněných dílnách a je nutné je ve skladu nahradit novými. Sport. České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. Po třech gólech dali Andrea Kantorová a Michaela Krásová, které si připsali i po jedné asistenci. V dnešním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát od 20:15 proti Slovensku.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno, teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S omezením provozu počítejte v Kravařích na Opavsku, silnice druhé třídy číslo 467, ulice Bezručova prochází frézováním. Provoz je během pracovní doby řízen silničáři, opravy mají skončit dnes odpoledne. Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez vážnějších hlášených nehod. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hodiny ukazují 4:06. Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava vstupuje do své další fáze. U mikrofonu kromě Františka Tichého i Petr Soukup. Oba přejeme hezký den. Určitě krásný ho budou mít nositelé jmen Adriana nebo Adrian. Mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o jména, která pocházejí z latiny a dala by se vyložit jako ten anebo ta, kteří pocházejí z Adrie. O Slovencům přejeme krásný sváteční den a posíláme Rady Krkena.

0: 4 minuty jsme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrova pobyli i se skupinou Oba. Teď je 6 hodin 12 minut. Žalobce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Rozhodovat bude okresní soud v Ostravě. Máme víc detailů, informace ke kauze nabídneme v reportáži krátce před 6:30. Teď se bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, nohy a chodidla širší než ramena. Židli držíme za nohy v polovině výšky. S nádechem pokrčíme kolena, zhoupneme židli mezi stehna a zpět před hrudník. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: počasí.
1: Nejprve aktuální pohled do regionu. Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku příjemné, slunečné a také už velmi teplé. V tuto chvíli naměříte v Českém Těšíně teplotu lehce přes 16 stupňů Celsia. Ve Frýdku Místku už teď je na teploměru 20. No a ty teploty v průběhu dneška budou opravdu hodně vysoko stoupat. Čeká nás další z tropických dnů bez deště. Za to slunce bude žhnout parádně. Dočkáme se teplot od 30 do 34 stupňů. Na horách bude do 28.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Okresní soud v Ostravě bude rozhodovat o vazbě na karvinského primátora Jana Wolfa. Návrh tam ve čtvrtek odpoledne poslal státní zástupce, který má obavy, aby politik neovlivňoval svědky. Jana Wolfa zadržela policie poté, co v doprovodu advokátky přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu.
1: Dobrý den, pane primátore, já se chci zeptat, jestli počítáte s tím, že vás vezmou do vazby.
2: My máme teďka, prosím, 4 minuty před výslechem, máme se dostavit na čas, tak když tak potom se s vámi pobavíme. Jo?
1: Ovlivňoval jste svědky?
3: Ne, neovlivňoval.
1: A co na to říkáte, na tu hrozbu?
2: Si to asi úplně nedokážeme.
1: Jo. Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková. Tak jdete sama bez klienta? Klient tam zůstal?
2: Jdu sama, ale v tuto chvíli vůbec nevíme, co bude následovat, jaké budou okolnosti příštích dnů a hodin, takže uvidíme.
1: Co na to říkáte?
2: Nejsem z postupu policejního orgánu ani ostatního orgánu, činí v trestním řízení dvakrát nadšená, ale asi to v tuto chvíli komentovat nechci.
1: Tam ostatní zástupce říkal ohledně té vazby, že tam hrozí ta koluzní, k tomu budete to podávat případnou stížnost?
2: No tak záleží, jak pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. A my nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat, to znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
1: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
4: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tady o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
1: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Že zas dva cůpky mám.

0: Co je nového, to vám už za pár okamžiků poví František Tichý.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Studentům ze středních a základních škol dnes začínají prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k ním s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo pojede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti ve středu rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Do konce roku chce společnost Brembo Czech uvést do provozu novou tavící pec v průmyslové zóně Ostrava Hrabová. Italský výrobce brzd už obdržel souhlasné stanovisko od Moravskoslezského kraje. Město Ostrava se proti tomu ale odvolá. Obyvatelé z okolí si už roky stěžují na silný zápach. Ostrava Poruba dnes a zítra ožije festivalem v ulicích. Vystoupí přes 200 pouličních umělců z 16 zemí světa. Festival nabídne i zábavu pro děti. Po roční pauze se hlavní dějiště vrací do revitalizovaného parku u kruhového objezdu na hlavní třídě. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. A jaké nás dnes čeká počasí? Jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34, na horách 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opatrně projíždějte křižovatkou ulic 28. října nádražní v centru Ostravy. Vykolejila tam tramvaj, na místě pracují čety ostravského dopravního podniku. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášení.

0: dopravních nehod. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: I dnes dopoledne po 11. si budeme povídat s naším vzácným hostem. Kdo to bude, uslyšíte za chvíli.

No a já teď pro vás mám v 6 hodin a 39 minut jeden programový tip. Pokud budete mít čas dopoledne mezi 11. a 12. hodinou a rádi cestujete, určitě nás poslouchejte. Naším dnešním dopoledním hostem v tomto čase bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Ivo Petra bude vyspovídávat Iva Piskalová 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď budeme s meteorology, konkrétně na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco k té aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak máme jasno a opět jsme zažili o něco teplejší noci než ty předchozí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 20 až 14 stupni Celsia. Někde už byla zaznamenána i tropická noc, například na stanici Chuchelná, anebo také v městě Albrechtice, tam už bylo nad 20 stupňů Celsia. A také na horách se otepluje, například stanice Červená hlásí, že teplota neklesla během noci pod 21,8 stupňů Celsia, což jsou opravdu vysoké hodnoty. Vítr fouká pouze slabý, proměnlivý, rychlosti do 3 metrů za sekundu, nebo je klidno.
1: Jak to vypadá s předpovědí na celý den?
2: Stále očekáváme slunečno, během dne přechodně místy polojasnou oblohu a teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia, na horách mezi 24 až 28 stupni Celsia, vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: Noc bude opět jasná a opět o něco teplejší než ta dnešní. Nejčastěji se budou pohybovat teploty mezi 20 až 16 stupni Celsia, jen ojediněle v údolích mohou být v hodnotách kolem 14 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne stále slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno a teploty opět o něco vyšší mezi 32 až 36 stupni Celsia, na horách mezi 27 až 31 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ozvala nám Helena Vondráčková, 6 hodin 52 minut, správný čas nabídnout pár pátečních pozvánek. Krása pohybu, to je název dnešního gala večera, který v 18 hodin začne v Městském divadle v Bruntále. Představí se na něm žáci taneční školy Stonožka a také základní umělecké školy Krnov. Dny nové opery Ostrava dnes nabídnou světovou premiéru opery nazvané Substance nekonečný Spinoza. Začátek je o 6:30 večer v divadle Jiřího Mirona. No a v Českém Těšíně se dnes můžete vydat na přehradu Hrabina. Od 4 odpoledne je u ní připraven program plný zábavných stanovišť, koncertu kapely Pindur a letního promítání filmu Prázdniny s Broučkem.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. V Opavě pokračuje kompletní rekonstrukce psího útulku. V několika moravskoslezských nádržích je zhoršená kvalita vody. Před námi je slunečný den s teplotami přes 30 stupňů. Dnes je pátek 26. června. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
3: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
2: Dnes ráno se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Členové by si měli zvolit místo předsedu a dát dohromady plán vyšetřování. Komise by měla prověřit okolnosti a souvislosti fungování dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle členky komise Heleny Válkové z hnutí ANO by si měla komise určit i termín, do kterého předloží své závěry poslanecké sněmovně.
4: Když už se teda sejdeme a budeme tomu věnovat náš čas a chceme veřejnost buď uklidnit, nebo naopak říct pozor, tady se děje něco, na co ještě orgány činné v trestním řízení by se měly zaměřit, tak to je možné jenom v určitém čase. A jakmile mám také zkušenosti už dost bohaté, jak má něco přesáhne rok, tak se z toho stává never ending story.
2: Komisi vede poslanec zvolený za SPD Jindřich Reichl. Celkem je v ní 8 poslanců vládního tábora, a to 5 z ANO, 2 za SPD a 1 z klubu motoristů. Pětice opozičních stran má po jednom zástupci. V Opavě začala další část rekonstrukce městského útulku pro opuštěné psy. Celý areál výrazně poničily záplavy na podzim roku 2024. Hotové už jsou nové kotce, teď přišla na řadu hlavní budova.
5: Útulek, který se stará o opuštěná zvířata z téměř 40 obcí, bude mít i nové technické zázemí, ošetřovnu, sklady krmiva. Zhruba rok potrvá oprava oplocení, výběhu a zvětší se střechy nad kotci, aby zvířata netrápilo horko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Vedrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojčínsku a Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Důvodem změny kvality vody jsou zřejmě nedávné srážky a zvýšený přítok povrchových vod, uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Kvalita vody v dalších nádržích je podle něj dobrá. Hygienici v tomto týdnu kontrolovali kvalitu vody právě v nádržích na Bruntálsku, Opavsku a Novojčínsko.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno, teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Opatrně jeďte po silnici číslo 35 na Frýdecko-Místecku, v katastru obce Bílá, části obce Hlavatá se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen. Probíhá tam čištění rigolů, vpustí a čištění vozovky a povrchové kanalizace od nánosu. A pozor dejte při průjezdu křižovatkou ulic 28. října a nádražní v centru Ostravy. Vykolejila tam tramvaj, na místě pracují čety ostravského dopravního podniku. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: František Tichý a Petr Soukup, staráme se o dnešní páteční už 26. červnové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. V nejbližší půl hodině pro vás budeme mít úplně letně naladěnou rozhlasovou anketu, ale ještě předtím tady pár dobrých rad a nápadů přidá Artur Kubica. Teď hovořím samozřejmě o rubrice Dvakrát měř a jednou řeš. Tu vám nabídneme hned po té, co dospívají a dohrají Lenka Filipová a skupina Olympik. Pěkné ráno.

0: Skupina Olympik, dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a teď dobré rady a nápady, které pro nás má Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu.
2: Máte otevřenou zahradu a sem tam vám na zeleninu nebo na kmeny mladých stromků přijde i mlsná zvěř. Dá se tomu samozřejmě zabránit, třeba tím, že pozemek oplotíte, ale to stojí hodně peněz. Takže mám několik rad, jak na to. Vysoká zvěř nemá ráda pach syrových vajec, nesnáší vajíčka, proto si můžete udělat experiment a připravit třeba elixír z 6-7 vajec a 2 litrů vody. Mixujte tu směs tak dlouho, až se žloutky s vodou dokonale spojí a touto směsí potom postříkejte listy rostlin, které chcete ochránit. Účinek by měl být zaručený až do příštího deště. Potom musíte postřik zopakovat. Vysoká navíc nesnáší peliněk. Když živý plod z pelinku levandule a petrovský jí lebedolisté vysadíte do míst, kudy k vám chodí zvěř, určitě se vašemu pozemku vyhne. Nevoní jim také některé keře a stromy, třeba zimostrás, cesmína, jalovec nebo šeřík. Vysaďte doma hodně šeříku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tomáše, já vás poprosím nejprve, abyste nějak charakterizoval ten aktuální stav počasí.
2: Tak bude to jednoduché, na celém území je jasno, bez mráčku, teploty pomaličku stoupají, teď jsou většinou mezi 20 a 23 stupni, vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Předpokládám, že dnes asi teplé oblečení potřebovat nebudeme.
2: To asi ne, možná spíš naopak, že nás bude chránit před tím teplem. Ale dnes čekáme jasno, během dne opět malou kupovitou oblačnost, zejména na horách, ale samozřejmě bez srážek. Teploty dnes 30 až 34, takže v rámci České republiky jsme ještě stále nejchladnější. Na horách kolem 26 a vítr stále slabý, severní, severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí přijde v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: V noci stále jasno, teploty budou klesat na 20 až 16, ještě v údolích mohou být až ke 14 stupňům, vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra stále také jasno, skoro jasno, zítřejší teploty budou ještě o něco vyšší, 32 až 36, ale stále budeme o trochu chladnější, jak třeba Čechy. Na horách teplota kolem 29 a i zítra slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu. Jak to vypadá?
2: Tlak je 1019 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je teď kolem 70%.
1: Informace o počasí je pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to a přejeme příjemný pátek.
2: Takže děkuji, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před půl osmou nabídne Český rozhlas Ostrava rozhlasovou anketu a jak jinak než na aktuální letní a dost horké téma. Osvěžení v těchto letních dnech porcí zmrzliny je určitě příjemnou součástí léta. Jaká je vaše oblíbená příchuť zmrzliny, ať už kopečkové nebo točené? Tak na to jsme se vás právě zeptali.
1: Vanilková, točenou. Jako jenom tu vanilkovou točenou, jinak teda kopečkou a jinak zmrzlinu vůbec. Tak možná dvakrát za to léto, moc ne, nejsem zmrzlinová.
2: Nepapám zmrzlinu, jsem tam jenom k stračatelu.
3: Vanilková, teď už moc často ne, točenou.
4: Vanilková, asi obden a no asi máme jakoby poblíž chutnější kopečkovou.
5: Kopečkou, stračatelu a nedopřávám si ji teďka vůbec, jsem v dietě.
6: Mango, dvakrát do týdne, kopečkovou, připadám, že je chuťově výraznější než točená.
7: Jahoda, jednou za 14 dní třeba.
8: Já mám ráda ovocné, spíš citronovou, kvůli toho, že je taková osvěžující. Já mám ráda takové kyselější chuti.
9: Citronová a jak často? Jednou měsíčně, protože mi chytná ta kyselost. Kopečkou, protože ty točené jsou většinou nedělné, nechci říct úplně s láskou, ale takové ty z těch směsí.
10: Citronová, protože je kysela, točenou, je prostě lepší.
11: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon. Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Okresní soud v Ostravě dostal návrh na vzetí primátora Karviné Jana Wolfa do vazby. Kdy rozhodne, se zatím neví. Wolf byl obviněn z korupce ve fotbale. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. V Opavě začala další část rekonstrukce městského útulku pro opuštěné psy. Celý areál výrazně poničily záplavy na podzim roku 2024. Hotové už jsou nové kotce, teď přišla na řadu hlavní budova. V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji hygienici při pravidelných odběrech vzorků vody zaznamenali její zhoršenou mikrobiologickou kvalitu. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých Bílovci na Novojičínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. A jaké počasí nás čeká dnes? Jasno, přechodně místy polojasno, teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Provoz na moravskoslezských silnicích je v tuto chvíli bez hlášených nehod a mimořádných událostí. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Co je nového, to vám a v krátkých zprávách pověděl František Tichý, teď už ale opět muzika, konkrétně Petr Muk. Mějte pěkné páteční ráno.

0: Venku 30 stupňů, vevnitř dvakrát tolik. Hutníci v třineckých železárnách teď mají těžké směny. V Hutě platí zvláštní opatření, přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplnil jedou také klimatizované chladící místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic, právě vyjíždí rozžhavený kus, teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Hvábejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
1: Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
1: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách na Jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50, 60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Tomáš Ostrožlík, ostravský meteorolog na lince, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme k aktuální situaci.
2: Tak v regionu je zcela bez oblačnosti jasno. Teploty začínají stoupat, jsou většinou mezi 21 až 25 stupni. Na horách je kolem 20 také, protože k nám proudí poměrně teplý vzduch, takže i na horách je teplo. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 26. červnový den, co zažijeme?
2: Bude opět jasno, během dne jenom vývoj malé kupovité oblačnosti, zejména v oblasti hor. Teploty vystoupí na 30 až 34 stupňů, jak zdá se to hodně, ale stále jsme nejchladnější část České republiky. Na horách teploty kolem 26 a vítr stále slabý severní, severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Stále bude bezoblačné počasí, noční teploty budou klesat na 20 až 16 stupňů, takže se již někde, zejména v těch středních a vyšších polohách, může objevit takzvaná tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. Naopak v údolích, zejména těch horských, může klesnout až ke 14 stupňům. Zítra stále jasno, skoro jasno, zítra možná ani ta malá kupovitá oblačnost nebude. Odpolední teploty 32 až 36 a stále jsou to o něco nižší teploty, než třeba v Čechách, v Polabí, takže stále jsme na tom ještě docela dobře tady na severovýchodě a teploty na horách kolem 29, vítr i zítra slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1019 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 70%.
1: Informace o počasí nabídl Tomáš Ostrožlík, velké díky a pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Před 8 hodinou raní nabídne Český rozhlas Ostrava i pár pátečních pozvánek. Ve Frýdku Místku jste zváni na bleší trhy pro hafany. Vydat se na ně můžete mezi 10. a 18. hodinou do prostoru Nové osmičky. A svým nákupem drobností podpoříte práci kanisterapeutických psů. Pokud se zdržíte do 15:30 odpoledne, čeká vás koncert kapely Kašpárek v rohlíku. Komunitní centrum Tichá zve na přednášku o kaktusech. Ta bude spojená i s malou výstavou těchto pichlavých rostlin. Začíná se ve 4 odpoledne a v Ostravě Porubě dnes začne dvoudenní festival v ulicích. Areál se otevírá už v poledne, první vystoupení začínají na různých scénách okolo 14. hodiny. Festival pak bude oficiálně zahájen v 17.50 na scéně Alšák.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Ostrava. Zprávy.
1: Žalobce navrhuje vazbu pro primátora Karvina Jana Wolfa, rozhodne ostravský soud. Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré páteční ráno. Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržela policie. Dvojice maskovaných detektivů ho s pouty na rukou odvedla do auta. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu rozhoduje okresní soud v Ostravě, potvrdil žalobce Radim Dragoun.
3: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tady o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
1: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
1: O návrhu jednali poslanci už ve středu. K hlasování se ale nedostali. Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místopředsedu. Podle Heleny Válkové z ANO taky určí termín, dokdy předloží závěry šetření ostatním poslancům. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s touto korupční kauzou. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Sport. České hokejbalistky rozdrtili na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. Po třech gólech dali Andrea Kantorová a Michaela Krásová, které si připsali i po jedné asistenci. V dnešním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát od 20:15 proti Slovensku. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno, teploty vystoupí na 30 až 34 stupně, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Po drah na Novojičínsku v ulici 1. máje se pracuje, omezení v provozu tam bude platit do neděle. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 26. června se dostává do své poslední čtvrté vysílací hodiny. U mikrofonu stále se trvávají František Tichý a Petr Souku. Přejeme vám vše dobré, ať máte příjemný a pohodový den. My se vám ho budeme snažit zpříjemňovat dobrou muzikou. Těšit se můžete na písně od Valdemara Matušky, Pavla Bobka nebo třeba skupiny MIG21, ale také na naše pravidelné rubriky. Jedna z nich se jmenuje Co v učebnicích nebylo. My vám nabízíme pravidelně pár minut po 8 a my se s ní dnes vydáme do Českého středohoří. Průvodce tímto okénkem Martin Písařík nás tam zavede k jedné dýmající hoře. Už za chvíli.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Nejen muziku, ale ty nejaktuálnější informace z regionu nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Žalobce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Rozhodovat bude okresní soud v Ostravě. Detaily ke kauze nabídne reportáž, kterou uslyšíte krátce před 8:30. Teď dostává slovo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio

0: Zbýval nám Pavel Bobek, je 8 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Přátelé, dneska budete potřebovat co nejvzdušnější oblečení, do jedné ruky láhev s vodou, do druhé sluneční brýle. S tím si asi dneska vystačíte. Čeká nás tropický den. Aktuálně máme po ránu na severní Moravě a ve Slezsku všude slunečno, také teploty stoupají. Podíváme se například do Opavy, teď tam naměříte 25,5 stupně Celsia, v Novém Jičíně je o 1 stupeň nižší teplota. Prognóza dnešek říká, že bude prostě vedro, slunce bude pořádně žhnout a teploty vystoupají až ke 34 stupňům. Pokud vyrazíte na hory, čekejte na hřebenech teploty mezi 24 a 28 stupni. Dávejte na sebe pozor. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Herec, zpěvák a neskutečný showman Jiří Macháček společně s kapelou MIG 21 píseň Malo traktorem. 8:22. Okresní soud v Ostravě bude rozhodovat o vazbě na karvinského primátora Jana Wolfa. Návrh tam ve čtvrtek odpoledne poslal státní zástupce, který má obavy, aby politik neovlivňoval svědky. Jana Wolfa zadržela policie poté, co v doprovodu advokátky přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu.
1: Dobrý den, pane primátore, já se chci zeptat, jestli počítáte s tím, že vás vezmou do vazby.
2: My máme teďka prosím 4 minuty před výslechem, se dostavit na čas, tak když tak potom se s váma pobavíme.
1: Ovlivňoval jste svědky?
3: Ne, neovlivňoval.
1: A co na to říkáte, na tu hrozbu?
2: Si to asi úplně nedokážeme.
1: Jo. Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková. Tak jdete sama bez klienta? Klient tam zůstal?
2: Jdu sama, ale v tuto chvíli vůbec nevíme, co bude následovat, jaké budou okolnosti příštích dnů a hodin, takže uvidíme.
1: Co na to říkáte?
2: Nejsem z postupu policejního orgánu ani ostatního orgánu, činí v trestním řízení dvakrát nadšená, ale asi to v tuto chvíli komentovat nechci.
1: Tam ostatní zástupce říkal ohledně té vazby, že tam hrozí ta koluzní, k tomu budete to podávat případnou stížnost?
2: No tak záleží, jak pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. A my nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat, to znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
1: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
4: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tady o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
1: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: nahrávce od kanadské zpěvačky Celine Dion vám nabídneme ty nejaktuálnější informace. Má je pro vás František Tichý.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Studentům ze středních a žákům základních škol dnes začínají prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti ve středu rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Do konce roku chce společnost Bremboček uvést do provozu novou tavící pec v průmyslové zóně Ostrava Hrabová. Italský výrobce Brest už obdržel souhlasné stanovisko od Moravskoslezského kraje. Město Ostrava se proti tomu ale odvolá. Obyvatelé z okolí si už roky stěžují na silný zápach. Ostrava Poruba dnes a zítra ožije festivalem v ulicích. Vystoupí přes 200 pouličních umělců z 16 zemí světa. Festival nabídne i zábavu pro děti. Po roční pauze se hlavní dějiště vrací do revitalizovaného parku u kruhového objezdu na hlavní třídě. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor dejte na Frýdecku-Místecku na silnici mezi Žabní a Svěrnovem. Srazila se tam tři osobní auta. Místem s opatrností projedete. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ulice Ostravy Poruby už dnes rozezní hudba, začíná totiž festival v ulicích. Podrobnější pozvánku od nás čekejte za pár minut. Teď bude zpívat Miroslav Žbirka.

0: Akrobacie, tanec i hudba z celého světa. To vše čeká na návštěvníky festivalu v ulicích. Ten začíná už dnes v ostravském obvodu Poruba. Lidé se tak zdarma můžou přijít podívat na japonské i africké akrobaty anebo na ohnivou show až z Austrálie. Po telefonu teď zdravím šéfku festivalu Petru Hradilovou. Dobré ráno.
1: Dobré páteční ráno.
0: Lidé se mohou těšit na bohatý program. Co je ale tím úplně nejhlavnějším tahákem letošního ročníku?
1: Já si myslím, že hlavně tím, že dneska je poslední den školního roku, tak musíme myslet na děti a určitě tím hlavním tahákem je velká dračice Josefína, která dosahuje až 5 metrů a bude nám v areálu festivalu jezdit po každé hodinu nebo dvakrát hodinu denně, jednou kolem 16:00, po druhé kolem 18:00, ale samozřejmě není to jenom ona, je to magický svět bublin, bubble circus, je to například neuvěřitelný akrobat z Ghany, kterého bych nazvala hadím mužem. Máme tanečníky z Francie, máme firemana s velkou fire show až z Austrálie a samozřejmě je toho hodně a hodně a není to jen tento program, ale jsou to samozřejmě krásné hudební koncerty a obzvlášť dnes bych pozvala v 18 hodin na kapelu Kanazoe, která nám dorazí až z Burkina Faso z Afriky a určitě stojí za to v tom horku na ní přijít a užít si koncert.
0: Už jsme zmínili, že festival se koná v ostravském obvodu Poruba, konkrétně na jakých místech?
1: Festival nám pomyslně začíná na Hošově náměstí a jde vlastně dolů hlavní třídou. Na kruhovém objezdu je hudební scéna a dále pokračujeme do nově zrekonstruovaného parku bývalé Floridy, která naštěstí skýtá dostatek stínu, dostatek ovlažovacích prostor, takže určitě i v těchto vedrech tam můžeme si festival užít.
0: Celý název festivalu je Festival v ulicích Art and Life. Slovíčko art je jasné, ale co si lidé mají představit pod sekcí live? Co jim nabídne?
1: Nejsou to jenom umělci a to všechno kolem to je live. Znamená to vinný festival, znamená to určitě dobroty a food zóna v rámci festivalu. Je to velká design zóna, ale samozřejmě právě v tom parku na Kruháči je připraven velmi bohatý program pro rodiny s dětma a nejen pro ně, ale i pro studenty, protože svůj program připravují univerzity, svůj program připravují naši partneři a je to od malých workshopů přes různé interaktivní mapy, ale bude se i sportovat v rámci možností. Takže ten program, my tomu říkáme doprovodný program, ale je to opravdu velký program, který není hudební ani umělecký, ale samozřejmě k festivalu patří.
0: Na festival v ulicích, který právě dnes začíná, nás pozvala ředitelka celé akce Petra Hradilová. My vám přejeme spoustu spokojených návštěvníků a přejeme příjemný den.
1: Děkujeme mnohokrát.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Vy se na je třeba tedy na sebe dávat opravdu pozor, čeká nás totiž dost velké vedro. Teď aktuálně v regionu srovnáme ty vyšší a nižší polohy. Na vrcholu pradědu v Jeseníkách teplota necelých 21 stupňů Celsia, trochu níže v Krnově. Teplota už teď dosahuje 28. Prognóza na pátek hovoří o tom, že dnes bude k zalknutí, bude opravdu jasno, bez deště, teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte nahory, i tam bude dost teplo, na hřebenech až 28 stupňů. Takže dávejme na sebe pozor.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, pokud hledáte tip na nějaké prázdninové výlety, možná bych vám doporučil poslouchat dnešní pořad Host Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Mimo jiné nám přiblíží zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Povídat si s ním bude 10 minut po 11. hodině. Iva Piskalová, tak doporučuji poslouchat. Byla to vlastně poslední věc, kterou jsem vám dnes chtěl povědět. Ještě se zmíním o tom, že dopoledním vysíláním vás za pár minut začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním krásného dne loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi!
2: A to se v ženském vězení baví dvě trestankyně. A ptají se, za co tam ta druhá je. Tak ta první povídá, proč tě zavřeli? A ta druhá trestankyně říká, to bylo tak. Jeli jsme s manželem na dovolenou a na širém moři uspořádali námořníci slavnost, při které se házeli do moře květiny. No a ten můj Karel se jmenoval Karafiát, tak jsem tady. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Žáci a studenti si dnes přebírají vysvědčení. Charita v Opavě má výprodej výrobků svých klientů. Kvůli problémům na cestách vyplácejí pojišťovny Čechům každoročně víc než miliardu korun. Dnes bude slunečno s teplotami až 34 stupně. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo i slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. Podle Markéty Holišové ze základní školy náměstí Kyriových je o prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
2: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
0: Opavská charita dnes otevře v městské části Jaktař velký výprodej výrobků svých klientů. Zájemcům nabídne květináče, keramické mísy, polštáře a další dekorace do bytu. Výrobky vznikly v charitních chráněných dílnách a je nutné je ve skladu nahradit novými. Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistném plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Průměrná výše škody byla přes 13,5 tisíce korun. Podle Petra Koblíška z asociace pojišťoven je dobré mít klasické cestovní pojištění a nespoléhat se na evropskou kartičku pojištěnce, která kryje jen v místě nezbytnou péči.
3: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát opravdu hodně peněz.
0: Výběr cestovního pojištění by se měl podle Koblíška odvíjet od toho, co při dovolené chceme dělat. Na adrenalinové sporty nebo vysokohorské túry například základní pojištění nestačí. V Česku bude ode dneška oficiálně působit nová ruská velvyslankyně Anna Ponomarjovová. Na Pražském hradě předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Ponomarjovová v Praze střídá Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimír Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34 stupně, na horách čekejte teplotu kolem 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do neděle je v Ostravě Porubě zcela uzavřena hlavní třída, a to od ulice Havanské po ulici Nálepkovu, včetně Alšova náměstí. Ode dneška do soboty se tam uskuteční festival v ulicích. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Devět hodin a čtyři minuty, tohle byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek 26. června a i dnešní vysílání dopolední zahájíme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se pojedeme podívat do zámeckého parku v Raduni u Opavy, protože tam mají oranžerii, a to už od počátku 19. století. A právě do tohoto prostoru k pěstování subtropických rostlin nás zavede dnešní magazín Křížem krajem. Na výlet zve Iva Havlíčková a podíváme se tam hned poté, co si pustíme opět Radeček a taky Bonnie Tyler. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Začíná páteční křížem krajem. Původní oranžerii v Raduni nechali vybudovat při přestavbě svého zámku v roce 1825 tehdejší majitelé. Promyšlený systém ve skleníkové části udržuje vhodné podmínky pro pěstování subtropických rostlin v našich podmínkách i v zimě. No a pokud se teď do oranžerie vydáte, uvidíte tam i výzdobu v asijském stylu. Na prohlídku tam vyrazila i redaktorka Iva Havlíčková.
3: S Kastelankou Marketou Kouřilovou jdeme na prohlídku oranžerie na zámku Raduň. Kdy je zámecká oranžerie nejhezčí, paní Kastelanko? V kterém období roku podle vás?
4: Já mám pocit, že je to vlastně od června až do toho října. Já se přiznám, že mám oranžerii ráda i mimo tuto dobu, ale samozřejmě to nejhezčí je právě na jaře, když rozkvétá, když se objevují ty první květy a potom v létě a ještě v tom září je velmi pěkná a zajímavá.
3: Tak půjdeme se podívat, co tady v tomto období všechno kvete. Tady je speciální výzdoba ještě připravená.
4: Výzdoba je připravena speciálně pro víkend otevřených zahrad, nicméně návštěvníci se v rámci oranžerie mohou do asijského světa dostat během celé sezony.
3: Asijská výzdoba, to je vyšívaný páv.
4: Kromě toho tady ukazujeme výstavu Můj svět tradičně. Je to výstava fotografií klientů a zaměstnanců charit z celé České republiky a my jsme moc rádi, že ji umístují právě do prostředí zámecké oranžerie, kde ji může vidět spoustu lidí během hlavní návštěvnické sezony.
3: Spousta samozřejmě rostlin i exotických. A tady ty mřížky na podlaze sloužily dříve k vytápění nebo slouží stále k vytápění?
4: Tady ty mříže zakrývají topení, tam vidíte pod nimi spirálu. Samozřejmě na zimu musíme veškeré rostliny, které vidíte v těchto květináčích, ať už citrusy nebo vavříny, oleandry a tak dále, přemístit do interiéru oranžerie, protože by samozřejmě podmínky středoevropské zimy nepřežily.
3: Tady se dívám na tu krásnou rostlinu. Chtěla jsem na první dobrou říct, že to je aloe vera, ale dívám se, že je to pichlavé. No, které ty rostliny jsou tady takové třeba netypické, na které tady lidé v Česku nenarazí hned tak?
4: No já mám pocit, že drtivá většina, protože ano, my se setkáváme třeba s plody citrusu, ale ne každý umí citrusy pěstovat, ne každý má doma kumkváty, ne každý má doma cedráty a podobně. Jo? Takže vlastně můžeme začít opravdu u těch jednoduchých, což jsou právě ty citrusové keře. No a potom tady opravdu kolegyně pěstují celou řadu rostlin právě z té subtropické oblasti a teď, když tady máme asijské téma, tak jsou tady i nejrůznější orchidie a tak dále, že vlastně přizpůsobujeme tu výzdobu i tomu tématu. No a na oranžery navazuje bylinková a trvalková zahrada se sadem, ta je taky úžasná, ta se teďka taky krásně probarvuje, krásně voní, protože teď opravdu je to hodné období pro to navštívit oranžery, ale říkám, po celé léto je oranžerie překrásná.
2: Říká kastelánka Raduňského zámku Markéta Kouřilová a v prohlídce oranžerie budeme pokračovat spolu s ní i po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky na zámek do Raduně. V letních měsících oživuje tamní oranžerii v zámeckém areálu nejen spoustu kvetoucích exotických rostlin, ale i orientální asijská výzdoba. Novoklasicistní stavba byla přitom v minulosti na cestě k zániku. Zdevastovaný objekt se ale naštěstí podařilo na začátku třetího tisíciletí zachránit a zrekonstruovat. Dnes tam chodí lidé nejen obdivovat teplomilné rostliny, ale také relaxovat. S kastelánkou Markétou Kouřilovou o oranžerii natáčela redaktorka Iva Havlíčková.
2: Návštěva oranžerie se dá absolvovat zvlášť mimo prohlídku zámku?
3: Samozřejmě. Do oranžerie je možno zakoupit si vstupenku zvlášť. Máte výhodu tu, že tady můžete strávit kolik času chcete. To znamená oranžerii, kterou otevíráme každý den mimo pondělí. Samozřejmě 10.30, tak tady můžete být do 4. hodiny v červnu anebo až do 5. hodiny o víkendech a v červenci a v srpnu. Můžete se tady posadit, relaxovat.
2: Mezi exotickými květinami a asijskou výzdobou aktuálně. To jak stará je to stavba vlastně, paní Kastelánko?
3: No, zámecká oranžerie už má 200 let. Byla postavena ve 20. letech 19. století, přibyla do zámeckého areálu v souvislosti s celou jeho přestavbou. V době, kdy jednak byl přestavován zámek, vyrostl tady také úřednický dům, ten už bohužel do správy zámku nepatří. No a jako relaxační místo byla postavena zámecká oranžerie, která se skládá ze skleníků, z prostoru před skleníkem a z navazujících zahrad.
2: A jako jedna z mála se dochovala v takovém stavu tady u nás v kraji?
3: Oranžerie bohužel neměly to štěstí. Mnohdy vlastně v té éře minulého století, ve 20. století, neklidném 20. století, byly považovány za, já to řeknu tak jako zjednodušeně, buržuazní přežitek. Tak tedy zámecká oranžerie přímo naše byla využívána školou, jako práce na pozemku. No a opravdu i ta budova skleníku byla v katastrofálním stavu. A teprve v roce 2005 byla rekonstruována, obnovena budova jednak skleníku a vlastně byl upraven i ten prostor před skleníkem, který je součástí oranžerie.
2: Tady se udržuje nějaká konstantní teplota, třeba přes zimu?
3: Ano, v zimě oranžerie je vytápěná, ale to není novinka naše. Samozřejmě oranžerie musela být vytápěná už v tom 19. století, protože opravdu řada rostlin, které v ní byly umístěny, pochází z subtropických krajů a podmínky našich zim pro ně rozhodně nebyly vhodné. No, tak tedy se vytápěla podobně, jako to děláme my dnes, tak na zimu rostliny byly přemístěny právě do prostoru toho skleníku vytápěného.
2: Říká, jestli je určena nějaká teplota konkrétní, na kolik se to vytápí?
3: My to vytápíme asi na 10 stupňů Celsia přes zimu.
2: Dodává Kastelánka Markéta Kouřilová z Raduně, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A zatímco o víkendu si můžete užít rozhlasové výlety, tak magazín Křížem krajem tady bude zase v pondělí po 9. hodině. V tom pondělním vydání vás vezmeme do Kopřivnice, konkrétně ke kostelu svatého Bartoloměje v centru města. Ten prochází opravou fasády, zároveň si ale připomíná kulaté výročí, a to v souvislosti s kostelními zvony. V Kopřivnici na výlet nás bude doprovázet Petra Štrimplová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.

Jednu minutu po půl desáté ladíte Český rozhlas Ostrava a naše dopolední vysílání. No a máme pro vás dneska připraveny babské rady. Mají více potních žláz muži nebo ženy? Tak to se dozvíte z dnešních babských rad, které budou hlavně o tom, jak se vyhnout nepříjemným důsledkům pocení. Začínáme za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

karton na oborek a taky porcelán.

0: prachy. Si.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je pátek 26. června, severní Morava a Slezsko zažívá opět další tropický den a víkend by měl být ještě extrémnější. Více než opatrní by teď měli být lidé, například, když například rozdělávají oheň na zahradě nebo se chystají grilovat. S vysokými teplotami totiž roste riziko požáru, a to zcela zásadním způsobem. Mluvit o tom budeme v našem dopoledním vysílání za malou chvíli.

0: Bude 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu, tohle byly Beach Boys a California Dreaming a kalifornské máme i počasí. Nejen v Moravskoslezském kraji, podle meteorologů dál porostou nejvyšší denní teploty. Na sobotu předpovídají až 36 stupňů Celsia, na neděli až 39. S vysokými teplotami pak roste i riziko požárů. Já už ve vysílání našeho dopoledne zdravím Kamilu Langerovou, mluvčí krajských hasičů. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: Jak důležité teď je, aby lidé byli opatrní s ohněm?
1: Myslím si, že extrémně. Je určitě dobré si uvědomit, jak už jste zmiňoval, že v současné době panují opravdu vysoké teploty a panovat ještě budou. To znamená, že by bylo dobré, aby si lidé uvědomili a zvážili, jestli vůbec je vhodné rozdělávat jakýkoliv oheň.
0: Takže vlastně největší rizika jsou prostě spjaté s tím, že budeme rozdělávat oheň, který se může rychle rozšířit. Jak jsou tyhle ty situace nebezpečné? Kde se tohle může nejčastěji vyskytovat?
1: Tak ta největší rizika jsou samozřejmě spjatá s manipulací, konkrétně s otevřeným ohněm a to především ve volné přírodě. Pokud už bychom se teda rozhodli nějaký oheň rozdělávat, tak bychom měli vždy pamatovat na to, že by to mělo být na vhodných místech, minimálně určitě 50 metrů od okraje lesa, pak 100 metrů od stohů nebo seníků a samozřejmě i v potřebné vzdálenosti od budov nebo hořlavých materiálů. Určitě nezapomínejme na to, že v lese je možné rozdělávat oheň jen na vyznačených místech.
0: Pokud se někdo chystá na táborák udělat si ohýnek třeba na zahradě, jak konkrétně postupovat, na co si dát na těch zahradách pozor?
1: Tam určitě je potřeba nepodceňovat to, kdyby došlo k nějaké nečekané situaci, kdyby se ten oheň třeba začal nějakým způsobem šířit, to znamená mít připravenou určitě hasební látku, nemusí to být vždycky hasicí přístroj, postačí kbelík s vodou, zahradní hadice nebo písek a samozřejmě to samotné ohniště mít oddělené od toho okolního prostoru, například kameny nebo mít vyhloubenou díru v zemi a vždycky určitě ohraničené to ohniště.
0: Každopádně oheň ve volné přírodě, tak to je asi teď úplný nesmysl něco takového podnikat.
1: Přesně tak, jak jste říkal, ono určitě je potřeba si uvědomit, že nejenom sucho, ale pakliže by se k tomu přidal vítr, tak už malá jiskřička stačí k tomu, aby vznikl požár, který může mít samozřejmě rozsáhlé následky.
0: Kamila Langerová a varování před extrémními teplotami a varování před tím, že je mnohem lepší nerozdělávat žádný oheň v tomhletom počasí. Moc díky a přeju krásné dopoledne.
1: Také děkuji, krásné a klidné dopoledne i vám.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dále sledujeme kauzu karvinského primátora. Okresní soud v Ostravě právě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Magistrát v Karviné teď aktuálně řídí jeho náměstek Lukáš Rašik. Podrobnosti ve zprávách v 10 hodin.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rozhlasové zprávy s Františkem Tichým za okamžik. Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Soud v Ostravě začíná řešit vazbu pro karvinského primátora. Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. V Ostravě Porubě dnes začíná festival v ulicích, nabídne zábavu z celého světa. Bude slunečno s teplotami až 34 stupně. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Okresní soud v Ostravě právě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Po výslechu na pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu ho policisté zadrželi. Žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Radim Dragoun navrhuje vazbu kvůli obavě, že by obviněný primátor ovlivňoval svědky nebo aktéry kauzy, které detektivové dosud nevyslechli. Primátor Jan Wolf veškerá obvinění odmítá. Karvinský magistrát aktuálně řídí jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování, pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
3: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Ostrava Poruba dnes a zítra ožije festivalem v ulicích. Vystoupí přes 200 pouličních umělců z 16 zemí světa. Festival nabídne i zábavu pro děti. Po roční pauze se hlavní dějiště vrací do revitalizovaného parku u kruhového objezdu na hlavní třídě, říká za organizátory Ondřej Bambas.
5: Návštěvníci se mohou těšit na akrobaty z Ghany nebo Chile a fire show z Austrálie a velkým lákadlem jsou hudebníci z Japonska. Festival přivítá tokijskou kapelu Billirom, propojující disco, funk, soul a elektroniku, anebo experimentální Bakuro Choben.
3: Vzhledem k vysokým teplotám bude mezi lidmi chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den budou tamní ulice kropit taky hasiči. Ve Zlínském kraji začala promítat letní kina. První diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí, kde se pod čirým nebem bude promítat po celé léto. Podle ředitele a dramaturga kina ve Valašském Meziříčí Ondřeje Kalába by se díky nabídce filmů mohla návštěvnost vrátit k silnějším ročníkům.
6: Loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S omezením provozu počítejte v Kravařích na Opavsku. Silnice druhé třídy číslo 467, tedy ulice Bezručova, prochází frézováním. Provoz je během pracovní doby řízen silničáři. Opravy mají skončit dnes odpoledne. Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Aktuality nejenom ze severní Moravy a Slezska v rozhlasových zprávách shrnul František Tichý. Další zprávy vám nabídne v 11 hodin. 4,5 minuty po 10. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a protože je všední den, jsme po 10. hodině, tak i pro dnešek mám pro vás připravenu jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. Nechci napovídat, ale pokud víte něco o splavování dříví, tak máte dost velkou šanci vyhrát krásnou audioknihu Eleny Ferrante Temná dcera a taky třeba rozhlasovou klíčenku. No, budeme mít připraveny i kulturní tipy, pozvánky, pozveme do Těšína, do Frýdku i na již zmiňovaný festival v ulicích a také se půjdeme podívat do Těrlicka Hradiště. Tam totiž budou mít zcela novou dřevěnou zvoničku. Tolik nabídka našeho vysílání dopoledního. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska. A kvíz tady bude za chvíli. Ještě předtím Elán a taky třeba Maruška Rotrová.

souvisí zase. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleb.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, u telefonu posluchačka tady Přinecka.
1: A já vás zdravím, řeknete nám, jak se jmenujete?
2: Felicie.
1: Paní Felicie, dobře, tak mám pro vás připravenou otázku. Samozřejmě dostanete tři různé možnosti odpovědi a na vás bude vybrat tu správnou. Takže jste připravena?
2: Ano.
1: Tak
2: já se domnívám, co to bude, kde to bude.
1: Jo, tušíte? Tak schválně. No. Dobře, uvidíme. Tak dobře, poslouchejte. Splavovací nádrže. Splavovací nádrže jsou malá vodní díla, která zadržují vodu v krajině pomocí zděných nebo dřevěných hrází vyplněných kameny a hlínou. Byly budovány na horských vodních tocích, aby navyšovaly průtoky vody pro splavňování dřeva z hor do údolí. Na Moravskoslezském pomezí v Beskydech jich dodnes najdete desítky, a to především v okolí obce Bílá. Víte, jak se takovým vodním nádržím v Beskydech říká? Tak.
2: Jo.
1: A možnosti...
2: Tak, jak se říká, domnívám se, kde to je, ale jak se říká...
1: Tak já vám dám možnosti, dobře? Poslouchejte.
2: Ano.
1: Za A jsou to klauzy. Za B jsou to hrasky. A za C stavidla.
2: No, já bych řekla stavidla. Jo. Já tak. Jsem počítala, že to je vlomné, víte, vo vlomné splavovali dřevo kdysi.
1: No jasné.
2: Na té řece, ale to ne.
1: Ale nejsou to stavidla. Nevadí, dostane příležitost někdo jiný, mějte se krásně.
2: Ano, ano.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme, dobrý den.
1: Tak kdo pak nám volá, povídejte.
3: Miroslav.
1: Miroslave, odkud jste?
3: Z
1: Frýdlantu, tak vy to musíte vědět. Víte to, nebo chcete nápovědu?
3: Jsou to klauzy.
1: Samozřejmě jsou to klauzy, budeť byste to nevěděl, jste z Frýdlantu, já vám blahopřeju. No a vám všem ostatním, když pojedete do Beskyd a uvidíte malinkou hrázku, přehrádku, tak vězte, že se díváte na klauzy, nejvíce jich opravdu v zadních horách. A díky za zavolání, zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
3: Ano, děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10:24. Letní teplo, letní nebe, prázdninová nálada, to vše nahrává k tomu navštívit koncert, festival nebo pobít a pozevlit jen tak u vody. Kam se dnes vydat a pobavit se, tak to prozradíme už za malou chvíli v našich rozhlasových tipech pro dnešní den.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 10 hodin 28 minut. V Českém Těšíně se dnes můžete vydat na přehradu Hrabina. Od 16 hodin je u ní připraven program plný zábavných stanovišť, koncertu kapely Pindur a letního promítání filmu Prázdniny s Broučkem. Tak tedy dnes v Těšíně na přehradě Hrabina od 16 hodin. A míříme do Frýdku.

0: Frýdku místku mezi 10. a 18. hodinou. Tam se určitě nudit nebudete. V Ostravě Porubě dnes začíná dvoudenní festival v ulicích. Areál se otevírá už v poledne. První vystoupení začínají na různých scénách kolem 14. hodiny. Festival pak bude oficiálně zahájen v 17 hodin a 50 minut na scéně Alšák. A zároveň v této souvislosti upozorňujeme, že celý víkend bude uzavřena hlavní třída v Porubě a Alšák je samozřejmě Alšovo náměstí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla ABBA a Super Trooper, 10 hodin 34 minut, bude následovat ještě Olympik a taky třeba Hanička Zagorová, Phil Collins, Pokáč, Václav Neckář, Jaromír Nohavica.

další. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Hasiči v Těrlicku Hradišti budou mít novou dřevěnou zvoničku. Vysoká bude 5 metrů a zvonit v ní bude zvon z roku 1918. Před nějakým časem se totiž našel v tamní budově evangelické školy. Více podrobností prozradí Sylvie Mikulcová přímo ze studia už za malou chvíli.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak tohle byl Pokáč v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Je 10 hodin a 43 minut. Dobrovolným hasičům v Těrlicku Hradišti se po desetiletích vrátí zvon ze staré kaple. Před několika lety se našel v budově tamní evangelické školy. Teď bude mít své místo přímo před hasičárnou v nové zvoničce. Detaily zjišťovala reportérka Silvie Mikulcová, kterou už tedy vítám ve studiu. Silvie, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Jak ten zvon vypadá?
2: Jde o neúplně malý zvon, natřený na černo, má na sobě bílý letopočet 1918, promiňte, tehdy totiž vznikl. Byl vyrobený, jak se na něm píše, ve Vítkovické fabrice a pak je na něm také označení Gmina Grodišť, což zase odkazuje na jeho umístění v Hradišti. Ten zvon byl taky od roku 1950 v kapli u hasičské zbrojnice, která už ale dlouho nestojí. A to znamená, že se po desítkách let vrátí na místo, kde kdysi býval. Zvon se našel v roce 2019 v budově evangelické školy, která už dnes v Hradišti nestojí. Je tam prázdný pozemek. Obec tam má v plánu vybudovat park a veřejné prostranství.
1: A co se teda změní před hasičskou zbrojnicí, zbrojírnou v Hradišti?
2: Už se měnit začalo. Vybetonované už jsou základy pro novou zvoničku. Ta bude ze dřeva a měla by být vysoká 5 metrů. Pod střechu zvoničky přemístí hasiči taky jejich patrona, dřevěnou sochu svatého Floriána, který teď před budovou stojí a prší na něj. Ta socha je taky celkem velká, je vysoká 1,5 metru a pokud by na ní pršelo dál, mohla by třeba začít hnít. Zvonička by mohla být hotová zhruba za měsíc, pokud se nespozdí dodavatelé, že by třeba obec musela čekat na speciální dřevěné trámy. Já ještě doplním, že radnice by mohla nechat zvon i posvětit tamním evangelickým pastorem. To vše záleží na domluvě a jak vše půjde rychle. Nová zvonička nebude sloužit k vyhlašování požáru a podobně. Naopak má sloužit lidem, kteří si do ní přijdou zazvonit a třeba si i přát nějaké přání. Radnice pak plánuje ještě další úpravy u hasičárny, chce zvětšit zpevněnou plochu pro cisterny, postavit novou přístavbu a taky přístřešek, který by měl sloužit i malým hasičům, kteří chodí do hasičského sportu.
1: To byla Silvie Mikulcová a informace aktuality z Těrlicka Hradiště. Moc díky.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A už za malou chvíli v našem vysílání nabídneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica se tentokrát zaměří například na otevřenou zahradu, kudy se k vám mohou dostat a škodit třeba srnky. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Phil Collins.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte otevřenou zahradu a sem tam vám na zelenino nebo na kmeny mladých stromků přijde i mlsná zvěř. Dá se tomu samozřejmě zabránit třeba tím, že pozemek oplotíte, ale to stojí hodně peněz. Takže mám několik rad, jak na to. Vysoká zvěř nemá ráda pach syrových vajec, nesnáší vajíčka, proto si můžete udělat experiment a připravit třeba elixír z 6-7 vajec a 2 litrů vody. Mixujte tu směs tak dlouho, až se žloutky s vodou dokonale spojí a touto směsí potom postříkejte listy rostlin, které chcete ochránit. Účinek by měl být zaručený až do příštího deště. Potom musíte postřik zopakovat. Vysoká navíc nesnáší peliněk. Když živý plod z pelinku levandule a petrovský jí lebedolisté vysadíte do míst, kudy k vám chodí zvěř, určitě se vašemu pozemku vyhne. Nevoní jim také některé keře a stromy, třeba zimostrás, cesmína, jalovec nebo šeřík. Vysaďte doma hodně šeříku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do studia Českého rozhlasu v Ostravě už dorazil i František Tichý. Malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy.

0: Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. V Bohumíně se mění část vodovodu a kanalizace. Bude slunečno s teplotami přes 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
2: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
1: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. V Bohumíně začala další etapa výměny a rekonstrukce vodovodní sítě. Týká se ulic Školní a Na Chalupách. V součtu za 22 milionů korun. Jak dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert, současně se v těchto místech buduje také nový úsek kanalizace.
3: Betonová kanalizační stoka z poloviny 30. let minulého století byla v nevyhovujícím technickém stavu, stejně jako 25 betonových kanalizačních přípojek a 5 šachet. Proto bylo rozhodnuto o komplexní sanaci. Nová kanalizační síť je vybudována z polyetylenu.
1: Policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Měří až 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy ji viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno, teploty vystoupí na 30 až 34, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Zábřehu na křižovatce poblíž tramvajové zastávky Zábřeh Vodárna se srazilo osobní auto s dodávkou, projíždějte místem se zvýšenou opatrností. A v Havířově na hlavní třídě ve směru k velkému kruhovému objezdu dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, také tam ale projedete. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 11. hodině. František Tichý se zprávami v 11. Pro dnešek s mikrofonem Ostravského rozhlasu rozloučil. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. No a protože je pátek, tak je jasné, že po 11. hodině se můžete těšit na další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát s Ivou Piskalovou. Koho si Iva pozvala k mikrofonu, tak to vám prozradím za malou chvíli. Ale už teď vám můžu slíbit, že tam bude spousta tipů na krásné výlety v tomhletom rozhovoru. Tak uvidíme. Teď tedy Karel Gott a krásné dopoledne, které vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Náš páteční host, kterého za malou chvíli uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, procestoval a prošel desítky zemí světa. Zná ale spoustu turistických cílů i v našem blízkém pohraničí. Iva Piskalová vám ho představí za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a po dvou letech vítám mého milého hosta, karvinského cestovatele, publicistu, milovníka dobré muziky, architektury, Ivo Petra. Ahoj Ivo.
2: Ahoj,
1: na co
2: Ivo,
1: jsem zapomněla?
2: Večer.
1: Na co jsem zapomněla?
2: Asi na nic.
1: Milovníka dobrého piva.
2: No to je fakt, no to je fakt, jo. Ale zas se musíme držet trošku zkrátka.
1: Dobře.
2: Je to vysílání do éteru, nebudem propagovat pivo.
1: No, dobře. Jedno možná po výkonu, protože ty těch výkonů máš letos za sebou. Kolik jsi říkal výprav do hor?
2: Když si číslují jakoby ty svoje fotky, když jako fotím na těch cestách, tak jsem teď u někde u jakési akce číslo 35, 36.
1: Letos?
2: Letos, no, ale tam mám i, dejme tomu, prodloužené víkendy a takové prostě nějaké výlety. Ale těch velkých akcí bylo tak těch 6-7, no. Včetně nejdelší zatím cesty letošní do Japonska. No a spoustu...
1: Po šesté,
2: no. Jako kouzlu Japonska nelze uniknout. To je prostě, kdo jednou tam byl, tak mi dá za pravdu, že opravdu ta země má něco hodně do sebe.
1: Když říkáš, 101 musíme říkat a budeme říkat, to je...
2: 101 bylo letos Kypr, no, to jsem se tak jako odhodlal k rodinné dovolené, takže... Tak když máte letenku za 1000 korun, tak proč byste si nezaletěli na týden na Kypr, samozřejmě.
1: Prosím tě.
2: No, je to tak.
1: Ale člověk... z polského nějakého letiště?
2: No, z Prahy. Aha. Letenka v tom březnu za 1000 korun, polehku, samozřejmě, bez zavazadel. Takže mi stačí příruční batužek s pyžamkem, s plavkama a... Tím
1: Počkej,
2: to zaslo.
1: V březnu na Kypru se dalo krásně koupat?
2: No, jako dalo by se, ale my jsme tam nejeli jakoby prioritně za koupáním. Spíše za trošku poznáním toho ostrova. Ještě jsme byli s kamarády, měli jsme apůjčené auto, tak jsme objeli pár. Ale byl jsem i na tom jakoby nejvyšším kopci, který tam je na Kypru, který má skoro 19 nebo přes 1900 metrů, ale jakoby samotný vršek dostupný není, protože to je vojenský radar, takže je to ohraničené.
1: To Japonsko je takové hůře dostupné, ten Kypr teda říkáš, že když se sledují letenky, tak stojí za to klidně mimo sezóně.
2: Hlavně mimo sezóně, bych řekl. Nebo alespoň pro mě. Já jsem člověk, který prostě má rád vedro. Takže na tom, v tom březen, duben, v únoru je tam velmi příjemně, je tam 25 stupňů. Nejsou tam lidé, tak je to takové jako víceméně prázdný ten ostrov, protože všichni jezdí spíše za tím koupáním a ono tam ty pláže jsou ještě prázdné. Ale je tam spoustu historie, zajímavá příroda, útesy, takže je tam co dělat, hlavně mimo sezonu, alespoň z mého pohledu. Mm-hmm.
1: Protože ty poslední roky, jak vím, tak se zaměřuješ hodně i na návštěvy památek, novodobých i, řekněme, současných, že si vybíráš sakrální stavby.
2: Zaměřuju, já se vždy dost pečlivě připravuju na všechny ty cesty. Všemi možnými způsoby, většinou pomocí vyhledávání jakoby těch oblastí, pomocí fotografií, abych věděl, jak to vypadá. Pokud mě to zaujme, no, tak do toho jdu. Dávám si to do map a pak teda dost tvrdě, jako se snažím vidět za tu omezenou dobu, co většinou někde jsme, úplné maximum.
1: Podíváš se normálně přes standardní vyhledávač, nahodíš si slovo Kypr a...
2: Jednak, pak mám takové různé, jakoby hledám různé atrakce, hledám moderní architekturu, hledám knihovny, dejme tomu street art, moderní galerie nebo galerie moderního umění a tak dále. Z toho si teprve, jakoby z té mozaiky si vyberu takové to top, které tam je.
1: A děláš si itinerář přesně, který den, kam by si chtěl jít?
2: To ne, který den ne, ale mám takový jakýsi souhrn. Zaznamenám si to přímo do toho dneska mapy.com, že jo, kde si dáte své oblíbené body, takže já si to tam do toho přímo zaznamenám. A ono, člověk potom má jakoby takový pěkný přehled, když se do té mapy podívá, tak ví, v které čtvrti je čeho nejvíc, dejme tomu, když jedu někam do města a podle toho prostě vždy ten program na ten den teprve vymyslím až na místě.
1: Jakože si tam dáš nějaký puntík, jo? To
2: ano,
1: jde.
2: Ano, jasně, protože v té mapě prostě máme kostely, máme muzea, máme galerie, máme dokonce už dneska i ty street arty a všechno možné je v těch aplikacích mapy.cz, kdysi dnes už mapy.com. A když si dáme uložit a vytvoříme si složku, řeknu, byl jsem před Vánocemi v Římě se podívat, jako takový jako vánoční Řím. Takže jsem si přímo vytvořil složku Řím a do toho jsem si zadal, řekněme, 30-40 bodů, které člověk nikdy nesplní samozřejmě všechny, ale jako je to jako přehledné.
1: A já doufám, že se můj dnešní host nebude zlobit, když teď řeknu, abyste si nemysleli, kdo třeba ho slyšíte poprvé, že je mu třeba 30 nebo 40 nebo tak, že mu bude na podzim 70, ale energie má fakt jako třicátník. No a my si v těch dalších minutách s Ivo Petrem budeme povídat o výletech, které zvládneme za jeden den a přesto jsou zajímavé.

0: 101 zemí navštívil můj dnešní host Ivo Petr. Jak už jsem naznačila, nepotkáváme se poprvé, ale po dvou letech. A když bych takhle na první dobrou za ty dva roky, co jsme se neviděli, tak to Japonsko podle tebe je tam to dominantní, nebo co tě jako asi říct?
1: Víš co, já jsem byl na tom Japonsku během půl roku dvakrát. Já jsem tam byl loni na Expo, se podíval v Osace. A teď jsem byl jenom v Tokiu a v Yokohamě a zařadil jsem si pár dní pod Fuji. Já už jsem na vrcholu Fuji dvakrát byl, takže už mě to tam jako nějak nelákalo. Hmm. Už ty podmínky jsou tam hodně omezené v současné době. Už to není tak volné, jak to bylo kdysi. Ale vždy se to snažím spojit s tou přírodou, protože to Japonsko je prostě hlavně příroda. My máme jakoby představu, že to jsou jenom gigantické megapole, prostě plné železo, betonu a skla a tak dále, což samozřejmě také je pravda, ale sednete na metro a za 40 minut jsme uprostřed nádherných divokých hor. Jako,
0: tam takže se prý jezdí lyžovat v zimě teď. V zimě začíná prý být mezi českými.
1: No, ono se jezdí na Hokkaido, to je na ten severní ostrov, kde jsou jakoby nejtvrdší zimy a nejlepší prýprašan na světě, tam napadne snad až 11 metrů sněhu. Takže to asi ano. A v tom Japonsku jsou také nějaké, jakoby na tom hlavním ostrově, na tom Honšu jsou také nějaké lyžařské střediska, ale spíš tak pro ty místní to není nic, že by tam člověk musel jet prostě přes celý globus, aby si tam zaližoval. Ale to Hokkaido, jo, to určitě je hodně lákavé.
0: Vím, že Kalábrie tě taky, že jsi stihl jen tak letos na otočku.
1: No, já jsem tam byl někdy před rokem v březnu. A my jsme jenom projížděli přes ty hory, my jsme si dávali takový velký tour právě po architektuře a po horách a po všem možným, jako kamarádi. A krásné hory, které mě tam zaujaly úplně na tom jihu, říkám, tady by to stálo za to prostě jet. A já když si řeknu, že to stojí za to, tak většinou to realizují samozřejmě. Takže jsem vzal takovou skvělou partičku lidí. Odjeli jsme tam v dubnu, kde už jsem si říkal, že už bude bez sněhu, že to bude prostě pohodička. Nebyla, bylo tam moře sněhu, v podstatě ty vrcholy nešly ani jakoby přelézt, protože tam napadlo ještě měsíc před náma 2 metry sněhu, tam přišla nějaká šílená prostě fronta, tam nahnala sníh.
0: Jako aby si lidi nemysleli, že to bylo u moře, jo? Že to
1: bylo... Ne, je to, no v podstatě k tomu moři je všude kousek, jo. Aha. K moři z těch hor to máme řekněme 20 kilometrů, takže to není nic jako někde uprostřed Itálie, to úplně vlastně na sporu toho města Catanzaro, dalo by se říct. A ty hory jsou 2200 metrů, takže jako je to výška. No přešli jsme to, ale byl to boj, byli jsme tam absolutně jediní lidé, co to vlastně jakoby zkoušeli, protože tam si myslím i v nějaké normální sezóně moc jakoby nechodí jako lidi. Jo. To přece jenom jmenuje se to Monte Pollino, to národní park, poměr rozsáhlý, v podstatě největší národní park Itálie to je. Takže to rozsáhlé pohoří a my jsme si zvolili ty nejvyšší vrcholky a nějak se nám to povedlo vlastně přejít za ten týden.
0: No, ale tak když Kalábrie, tak radši teda dolů pro takové nás obyčejné. Jako,
1: jasně.
0: Že?
1: Mm-hmm. Tak ale je tam dobrá nová linka, jako lítá z Bratislavy do La Mesia Terme, což je lázeňské městečko na jihu Itálie a odtamtud už se dá jako dojet kamkoliv vlastně k moři, kdyby člověk takto uvažoval. Jo.
0: Ty už máš teď zmáknuté samozřejmě i ty letenky z tady okolních letišť,
1: No, jasně.
0: Když se objeví něco
1: z Ostravy se jako krásně lítá. Teď už tady máme dvě nové linky do Španělska v podstatě za hubičku, když se na to jako člověk zaměří na ten správný čas.
0: Chirona, Girona,
1: s tím jsem letěl hned snad první týden, co to spustili. Mm-hmm. A byli jsme tam někdy v dubnu loňského roku a nádhera, prostě to předhůří těch Pyrenejí, ty Prepyreneos, tam jsou nádherné štíty až 2600 metrů vysoké, všechno bujná fantazie, teda bujná vegetace, prostě krása. Krása.
0: To si jenom tak na rychlovku?
1: Na týden jsme si odfrkli.
0: Tak jako co bys taky...
1: Tak 14 stovek letenka,
0: Co bys si s tím důchodem dělal,
1: no, přesně,
0: ne?
1: Jo.
0: Ne, ale je to určitě o tom plánování, sledování toho, protože skutečně se říká, že se dá cestovat i velmi, za velmi rozumný peníze.
1: Já jezdím jenom velmi rozumně, opravdu. Jako i to Japonsko se dá pořídit velmi rozumně. Mm-hmm. Ale člověk musí leco zobětovat.
0: Ale já jsem slibila, že se fakt podíváme tam, kam je to dostupné, tak měli posluchači, slibuji, že vás Ivo pozve do Vroclavy i do Bělsko-Bělé, protože říká, že to fakt otočíme vlakem za 2 hodinky a je tam co vidět. Ale určitě se samozřejmě tam dá i dobře a docela levně přespat. Zeptám se.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je vlastně z Bohumína do Vroclavy, která vždy pro nás byla trošku jakoby vzdálenější, protože se muselo složitě cestovat, buď přes Prahu nebo autem tady, že po dálnicích. Teď je tady nová linka, v podstatě staronová, protože to je linka z Vídně někde do Polska a poslední dva vagony se v Bohumíně odpojí, připojí z druhé strany vláček a za 2 hodiny jsme ve Vroclavi. Takže i za velmi přijatelné peníze, takže jako si myslím, že to docela fajn se tam je podívat, protože Vratislav alias Vroclav,
1: Královské město.
0: Opravdu, já myslím, že tam je co k vidění prostě po té stránce kulturní, jako na hory tam nepojedem, protože
1: no
0: je to placka.
1: To já úplně nemyslím, jo? Právě víš, vezměme si třeba tvůj vnuk ještě malý, já už mám ty vnoučata trošku větší, ale že by i už jako klidně snesou něco vidět. Nějaké jako zábavní parky se říká, že se taky hodně v Polsku na to myslí.
0: Asi věc. Ano, já osobně o tom nemám moc jakoby zprávy, nebo nesprávy.
1: Nemyslím kolotoče, ale spíš takové jako...
0: Já ti rozumím. Něco tam je, i v samotné té Vroclavi, nějaké šílené, snad nějaké muzeum vody se to jmenuje. Jo. Je to velkolepá podívaná údajně, ale je to opravdu zaměřené spíše pro ty rodiny s dětma. Jo. A já jsem tam jaksi ještě s tím svým malým tygrem ještě nebyl, protože já jsem tam byl s jinou partičkou, takže jsem se věnoval spíše, já taky vymetu kde jaký kostel, což je docela jako zajímavé, že protože tam to je čistá gotika, všechno v té Vroclavi, jsou tam 3 velkolepé jakoby galerie moderního umění. Jedna z nich vlastně vedle památky UNESCO, což je hala Stuleča, což je 100letá hala, řekla by se. To je taková stavební památka, impozantní, do které se člověk ale tak běžně nedostane. No, prostě jsou na to vyhrazené dny, kdy je možno dovnitř, protože se tam pořádají koncerty, jsou tam různé veletrhy a tak dále. Takže zrovna, když jsem byl já, to bylo toho, ty nějaké ty květnové svátky, tak tam probíhal nějaký koncert, takže nebylo možno.
1: To je ale nová věc, ne?
0: No, je to z takových nějakých 50. let možná, jo. Aha. Řeknu to úplně přesně, tady teďkom bych nechtěl tady mystifikovat, ale je to úžasná železobetonová konstrukce kruhového tvaru, jo, takže ono zvenčí to nevypadá nic moc. Člověk se musí především dovnitř podívat, aby viděl prostě ten prostor té kopule. Ale hned vedle je skvělé muzeum jakoby polského moderního umění. A opravdu musím si říct, že je jedno z takových top, co jsem viděl. Jako krásně udělané, skvělý výběr, krásně nasvícené, opravdu jako hodně, hodně dobré. A hned vedle ještě, jenom pro zajímavost, je vlastně největší fontána v Polsku, která vlastně vždy večer v nějakých intervalech jakoby ožívá světelnou show a s hudbou a tak dál. Takže to je takový pěkný prostor, kde se scházejí nejen místní obyvatelé, ale i turisté, ale jako hraje to tam a stříká to a je to jako docela pěkná podívaná.
1: Říkáš večer, z čehož dedukuju, že jsi tam teda přespal?
0: Jasně, no tak jo. Tam chce jít aspoň na ty 2-3 dny, jako si myslím, jo, že jeden den to je prostě nesmysl, že tam je to opravdu jako hodně. Jo.
1: A hlavně, když si uvědomíme, nebo si vzpomenu třeba na Florencii, kde se stojí neuvěřitelné fronty do muzeí, tak tam se to muzeum moderního umění dalo bez front?
0: Tam nebyl nikdo. Tam nebyl a navíc, zase tam byl v květnu. Možná zase v tom létě přece jenom těch turistů bude pravděpodobně víc, ale jako myslím si, že tam nebudou nikdy žádné fronty, jo? Že to opravdu není. Navíc je tam naprosto impozantní náměstí ve Vroclavě, prostě nádherné, velkolepé. Tam těch turistů je relativně nejvíc. Tam velká koncentrace různých hospod, pivnic a tak dále. Takže tam co k vidění, i ten ratuš, vlastně ta radnice je krásná. Výborně se tam jí všude, musím říct, protože já mám Polsko osobně velmi rád, jako já tam rád jezdím, mám to tady za rohem a ta nabídka je tam jak ty malé pivovary, takové ty kraftové, to znamená ty řemeslná piva, takže to tam je docela slušná nabídka, velmi dobré, jako restaurace s jídlem, takové ten celkově ta atmosféra toho města je jako hodně příjemná.
1: Hlavně oni nás mají rádi, že?
0: No doufám. No, doufám, že jsme si to ještě někde nepokazili, já si myslím, že čím člověk přichází, tak se to k němu jakoby vrací. Jo, a já v podstatě se polsky domluvím, což je jako velmi výhodné, takže někdy se mě ptají, odkud jsem, tam mě většinou hádají tam někde pod Běščat, někde tam u toho Přemysla, že mluvím takovým divným dialektem, ale jako dá se.
1: A ty si nech z Karviny.
0: A já si nech z Ostravy.
1: Dejte si Ostravák, kde ale posledních kolik, 30-40 let, no, už seš, no, už žiješ v Karviné. Milí posluchači, tak to byla pozvánka do Vroclavy, ale my tady máme i ještě tip s Ivo Petrem na Slovensko.

0: I Bělsko-Bělá říká, že stojí za to nejen jet tam kupovat nábytek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak já jsem vám před chvílí v dnešním pořadu host Českého rozhlasu Ostrava slíbila, že se podíváme i na Slovensko, ale s Ivo Petrem nahlédneme i do Bělsko-Biela. Ty jsi říkala, že pro nábytek tam nikdy nejel.
1: Já ani nevím, že by tam se něco takového určitě meble jsou všude, že na každém rohu.
0: Rozhodně Bělské jako jo.
1: Bělsko-Biela je takové zvláštní město, nic extra jako na něm pěkného není, je takové místo docela jakoby zašle, řekněme, jako není úplně top, ale zase na druhé straně je tam něco, co jako tady v blízkosti moc nemáme, což je skvělá koncertní hala Kovatina Hall. Nádherná stavba, prostě taková skleněná kopule, jako impozantní. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam před, já nevím, 14 dny, 3 týdny, byl na koncertě legendární polské skupiny SBB. Asi dnešní posluchači nebudou přesně vědět, o co
0: ale
1: se
0: budou.
1: Jedná,
0: já myslím, že naši
1: ale to jsou dneska už skoro 80-tníci, kterým to ještě pořád velmi dobře hraje. A skvělá, nádherná hala a navíc jako fantastická akustika a kluci jeli prostě, takže to bylo jako docela jako slušný zážitek.
0: Jenom navštívit tu halu, že jo, asi.
1: Jinak ještě samozřejmě Polsko jako takové a Bělsko-Biela možná zvlášť pro nás tady z toho regionu je městem plno těch murálů, to znači toho street artu. A kdo má zájem, stáhne si na internet malby třeba na 4-5patrovém domě. Většinou se jedná o docela umělecká díla. Takže je i aplikace, která vás bude navigovat přesně, kde které jakoby ty haly jsou. A tady teď jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc, když už se bavíme o těch cestách s vnukama. Ne. Protože Bělsko-Biela je prostě centrum filmu Rysunkového, což ano, jsou kreslené filmy, může. Takže Bolek a Lolek pocházejí z Bělsko-Biela. A je tam zcela nové jakoby muzeum věnované prostě kreslenému filmu. Takže to je hodně zajímavý krásný cíl, je to krásný prostor, že ta původní, co tam byla, ta fabrika na filmy, které vlastně tam byly, tak ta byla jakoby zašlá škareda v nepěkném prostředí, ale teď je to opravdu jako krásná věc.
0: No a ještě musíme naskok na Vojtovské sedlo.
1: Vojtovské sedlo najdeme trošku jinde, samozřejmě.
0: No jasně, ale to Slovensko musíme zmínit.
1: Slovensko, my to máme kousek,
0: no
1: že
0: právě.
1: Jo, jsme za hodinku na Slovensku vlakem. Úplně pozorňuji, že teda auto nemám, takže já vše absolvuju vlakem nebo veřejnou dopravou. A zvláště, když teda pocestujeme do Javorníku, které jsou jakoby předmětem té naší debaty teď, tak je to úplně ideál prostě do Čadce sjet rychlíkem a tam přesednout na lokální vlak, který jede na Žilinu a vystoupit v některé z těch vesnic, které jsou po cestě, v našem případě Ochodnica, a odtamtud pokračovat po hřebenech Javorníku. Třeba až do té Čadce, což je nějakých, řekněme, 16-18 kilometrů. A výhodou vlastně těchto hřebenoveček, že vlastně vycházíme z bodu A, ale dojdeme do bodu B, že na úplně opačný jakoby konec té naší cesty. Výhodou třeba téhleté cesty je v tom, že už vlastně po nějakých 15-20 minutách výstupu už máme vlastně celou cestu výhledy. Fantastické výhledy na blízkou Malou Fatru, na vlastně celé ty Kysucké vrchy, Kysucké Beskydy, takže je to rozhledově nádherné a velmi nenáročná jako turistika.
0: Fakt.
1: Opravdu jsou to takové jakoby travnaté přehledné cesty, pohodička, jako myslím si, že to je...
0: Občerstvovny jsou nějaké?
1: Ne, nic.
0: Nic. Aha, nic. Takže
1: občerstvovny nejsou, jedině až potom někde na Čacou, když se odbočí tam na ten jeden z těch hotelů, tak možná ano, ale jako já to právě vyhledávám, že tam nic není. To je pro mě vlastně jeden z těch kritérií, které mám po cestě, že tam, že kde je už nějaká chata, nějaký hotel, nějaký bufot, tak už jsou tam prostě lidé, už je tam někde parkoviště a tak dále. Tady není nic, tady je jenom příroda.
0: A teda ten výhled tam někde si se změnil?
1: No tam je právě to Vojtovo sedlo, což je taková travnatá prohlubenina, kde je vydatný pramen vody, je tam pěkné posezení pod stříškou, každopádně se tam chytám ještě na podzim, třeba se stanem, že tam půjdu na noc. A to sedlo poskytuje jako dokonalý výhled na obě strany té Malé Fatry, které jako málo kdy jsou vidět jakoby v jednotném záběru. To znamená Kryváňská Malá Fatra, ale i ta Lůčanská, která je vlastně jakoby na jich odváhu. Jo.
0: Tak, milí posluchači, poznačte si, Ivo Petr vás lákal do Vojtovského sedla, je to zase vlakem dostupné a mě zaujalo, jak říkala, že na podzim se tam chystá ze stanem, takže tam oslavíš tu 70, jo?
1: V tom to ne, 70 oslavím v Kanadě.
0: Aha.
1: No. Já musím zmizet odsaď prostě.
0: Oslavy by nebrali jinak konce, že?
1: No a my tak jdeme do Vancouveru a prostě do hor, jako.
0: Jasně, rozumím tomu. Já ti moc děkuju za tipy. Určitě si mě nalákal Bělsko-Běla a to muzeum Bolka Lolka.
1: Mm-hmm, to opravdu myslím, doporučuji, to je pěkné, no.
0: Že to bude určitě lákavé, no, a Japonsko a další. 101 zemí naposledy, opakuji, navštívil Ivo Petr. Tak měj se krásně a věřím, že se brzy zase uslyšíme.
1: Tady. Já také doufám a přeji všem krásné léto.
0: No a přidává se k tomu i Iva Piskalová. Začínají prázdniny, tak si je hlavně rodiče a prarodiče ve zdraví užijte. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní host Českého rozhlasu Ostrava nás dovedl k turistice, k cestování a k poznávání světa a dálek dalekých i blízkých. Pondělní host po 11. hodině, tak to už bude čistě ženské téma. Pondělním dopoledním hostem totiž bude herečka, moderátorka a zpěvačka Anna Bangura. Pohybuje se v divadelním a televizním prostředí a velmi často je vidět na událostech, které se týkají ženských témat. Těm přikládá v životě důležitost. V pondělním hostu po 11. hodině ji vyspovídá Kateřina Huberová.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rád.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli do studia přijde Lucie Kociánová a nabídne vám polední zprávy. Po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Parkovací dům za katedrálou v centru Ostravy má místo města stavět soukromník. Na dovolenou do zahraničí kartička pojištěnce nestačí. Cestovní pojištění zajistí i asistenční službu. Rožnov pod Radhoštěm koupí budovu České pošty v centru města. Odpoledne bude slunečné s teplotami přes 30 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Pozemek připravený na stavbu parkovacího domu za katedrálu Božského spasitele v centru Ostravy chce město nabídnout developerům. Zastupitelé schválili záměr prodeje s podmínkou, že zájemce odkoupí i připravený projekt studia Chalupka architekti. Vítězi architektonické soutěže navrhli parkovací dům tak, aby se mohl v budoucnu snadno přeměnit například na kanceláře. Podle náměstka primátora Břetislava Rigera z hnutí Ostravak už mají jednoho vážného zájemce, ale přihlásit se budou moci i další.
2: Když by se naskytl potenciální kupec tady toho projektu, včetně toho pozemku, který se nám smluvně zaváže, dobře naspecifikujeme, co musí dodržet, tak myslím si, že opravdu tam vyroste hodnotná budova, která je schopná konverze budoucí a bude vlastně kvalitní zástavba jedné proluky v centru.
0: Město stavbu parkovacího domu odložilo kvůli příliš vysokým nákladům. Před rokem cenu stavby vyčíslilo na víc než 600 milionů korun. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu zabývají poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Při cestách do zahraničí se nedá 100% spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Ty upozorňují na to, že kryje jen nezbytné lékařské zákroky a v případě zdravotních problémů hrozí dokonce i v řadě evropských států doplácení vysokých spoluúčastí na péči i léky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění a jeho součástí jsou navíc i asistenční služby. Ty jsou podle Vlastimila Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
3: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
0: Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 36 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu fungovat.
4: Po koupi budovy bude následovat zpracování odborné studie, která prověří možnosti jeho budoucího využití i úpravy okolního prostoru v centru. Jednou z variant je přeměna objektu na městské nájemní bydlení. Po rekonstrukci by v budově mohlo vzniknout více než 30 bytů. O konečné podobě projektu rozhodnou rožnovští zastupitelé. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34 stupňů. Na horách naměříme 24 až 28 a povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. V noci a zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18, přes den mezi 32 až 36 stupni. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Halasova zdržíte, stala se tam nehoda nákladního a osobního auta, počítejte tam s tím zdržením a ve Pstruží dávejte pozor na hlavním tahu obci, tam se taky bouralo. Místem je nutné projíždět opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Téměř 5 minut po poledni, tohle byla Lucie Kocianová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám Lucie nabídne ve 13 hodin. No ale teď už je nejvyšší čas odstartovat hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Pokud znáte nějakou Adrianu nebo Adriana, tak mu nezapomeňte popřát, protože tohle je den, kdy mají svátek. Lucie, kterou písničku od Anny K., konkrétně Noc na zemi, máš nejraději?
0: Konkrétně Noc na zemi?
5: Tak tuhle ti teď pustím. Děkuji. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady, začíná hodinové putování za přáními a za písničkami a začínáme v Kravařích koutech, volá nám paní Marie. Hezký dobrý den.
2: Dobře, taky všem pěkný dobrý den. Hezké slunečné odpoledne a dnes začínají dětem prázdniny. Takže bych popřála dětem, aby si prázdniny užili, paní učitelky, aby si odpočinuli taky a dávali rodiče na děti pozor, protože prázdniny jsou taky zrádné, jako jo. Jak u toho koupání, tak u všeho. Tak rodiče, dávejte pozor na své děti, užijte si je. A já vám přeju všem dětem, jak u nás v Kravařích, tak v Koutech, na Štětině, aby si děti užili prázdniny, koupání a všechno, co patří k tomu.
1: Tak to je nejkrásnější přání. Mějte se hezky, paní Marie, naslyšenou.
2: Děkuji.

0: 16:45 ladíte Český rozhlas Ostrava a posloucháte pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tu další už bude vybírat paní Hilda z Karviné. Dobrý den, tady je hudební pošta.
1: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. A dneska zpíváme všichni. Rok je za náma, tak si zaspíváme. Mám hodně pravnoučat a je nám zase o rok víc a do dalších let jim přeji hodně radosti, hodně štěstí, hodně, aby se měli dobře, no. A tak to jim přeje pravavička Hilda z Karviné a zpíváme všichni písničku a děkuji Českému rozhlasu za vyhledání.
0: Rádo se stala, paní Hildo, mějte se krásně, no a všem, kteří donesli domů vysvědčení, tak přejeme krásné prázdniny.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A míříme rovnou za dalším přáním a za dalšími pozdravy a za další písničkou. V zadních horách v Bílé Hlavaté nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den.
3: Ještě jednou hezký den vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům. Dnes ať letí přání z horských kopečků na Hlavaté do Veřovic pro pana Ladislava Surovce k zítřejšímu svátku. Přejeme mu z celého srdce hodně, hodně zdraví, elánu a spokojenosti a srdečný pozdrav jeho paní Martičce, to přeje Helena s rodinou a vám moc děkuji, někdy zas naslyšenou.
2: Rádo se stalo a hezký den na Bílou.

pěkná a milá. Pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká. Jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Tak už jsme byli v Kravaří, v Karviné, na Bílé a teď se vracíme zpátky na Pražskou. Míříme do Zábřeha u Dolního Benešova. Od tam nám teď do hudební pošty volá pan Artur. Dobrý den.
4: Dobrý den. Pro vás i pro posluchače hezký den. Přání a písnička je pro paní Hanku Radošovskou z Dolního Benešova Zábřehu k včerejším narozeninám. Milá sousedko, přejeme hodně štěstí, spokojenosti, lásky, božího požehnání, spoustu radosti se svými nejbližšími a co nejvíce zdraví do dalších let. Zároveň ať máš velikánskou radost z prvního pravnoučete, který se tento týden narodil, ať si ho ve zdraví užiješ. Tu přeje Artur s Kamčou a celá naše parta ze Zábřehu. Vám děkuji a naslyšenou.
3: Rádo se stalo a my taky přejeme všechno dobré.

0: Demi Russo, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava na přání Artura ze Zábřehu u Dolního Benešova a my míříme za dalším přáním. Tentokrát míříme na jih, konkrétně do Fulneku. Volá nám paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdraví vás Eliška s Argoškem z Fulneku. Já bych chtěla dnes poslat písničku o skutečně od srdce mé velké kamarádce Aničce Plaškové k 90. narozeninám, které má dnes. Je to moje bývalá klientka, před mnoha lety jsem k ní jezdila s Neronkem ještě do Bílovce na

0: si o tebe stará a přeji ti skutečně od srdce to nejlepší. Ještě bych chtěla pozdravit touto písničkou celou ostravskou rozhlasovou rodinku a ještě moji další kamarádku, a to je paní Zdenička Cholevová z Klimkovic, která měla svátek. Tak Zdeni, tobě taky zdraví, štěstí, pohodu, žádnou nehodu, hodně božího požehnání a zdravím celou tvoji rodinu. A písnička je za odměnu i pro vás, pane Vladimíre. A moc krát s Argoškem děkujeme.
1: Já moc děkuju, rádo se stalo, Eliško, mějte se krásně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my teď zamíříme na Valašsko, míříme do Velkých Karlovic. Do hudební pošty se dovolal Ondřej. Ondřej, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Šmehlík, srdečně vás zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. No a ve středu měl svátek Jan, tak bych dodatečně chtěl popřát Heligonkářovi, panu Janu Grabcovi z Veselí nad Moravou a též částečně z Trenčína a přeji mu hodně zdraví, štěstí, božou požehnání, ochranu Panny Marie, ať se mu daří. No a všem Janům z Velkých Karlovic a všem přátelům a známým a taky paní Elišce posílám písničku od Moštenských Pajtášů 7 červených růž. Díky, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: A v hudební poště teď zamíříme do jedné populární ostravské čtvrti, kde nikdo nechce žádný mrakodrap údajně. Jak jste na tom vy, paní Zdenko z Výškovic?
1: No tak jako ještě kdyby bylo 60 stupňů, tak jsem jak ryba ve vodě.
0: Takže fajně.
1: No jasné, že fajně, ještě chvilku už mě jedne.
0: Ježišmarja, tak povídejte.
1: Vladimírku, jednu písničku bych chtěla, je to pro moji vnučku, která má dneska narozeniny, je to Nikola Honajzrova z Krásného pole, přeje jí to syn, domíš, rodiče, sestra s rodinou, no my jsme celá velká rodina. A k tomu bych chtěla ještě popřát, v pondělí má syn svátek, je Petr, tak teď tu písničku a celá rodina, jo? Kdybych to měla jmenovat, tak jsme tu do Silvestra.
0: Dobře, písnička je připravená, tak užívejte si to počasí, držte se někde v chládku a ve stínu a budu se těšit na příště. Mějte se hezky, paní Zdenko.
1: Taky, naschle.
0: Naslyšenou.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A my pokračujeme ve vysílání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Teď už míříme do míst, kde se Lašsko potkává s Valašskem. Ve Větřkovicích nás čeká paní Marie. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den, přeji vám všem. Písničku posílám do Vítkova, sice opožděně k narozeninám i ke jmeninám paní Zdeničce Šalamounkové. Zdeničko, přeji ti ze srdce hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ať naše přátelství vydrží další nějakou tu desítku let. Známe se skoro 50 let, bylo to nejdříve přátelství. Pracovní teď už, obě dvě jsme v důchodu. Přeji ti to ze srdce kamarádka Maruška a Iveta s dětmi. Děkuji vám moc krát, nashledanou.
2: Rádo se stalo, Maruško. A vidíte, jak jsem se krásně spletl místo Veřovic, tak Větřkovice. Nejsme na pomezí Lašská a Valašská. Jsme ve Slezsku. A tak si tady k tomu pustíme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 12 hodin 54 minut. Hudební pošta s datem 26. června právě skončila. Tu další vám nabídneme zítra v pravé poledne. A u mikrofonu zase budu sedět já, takže se na vás moc a moc těším. Za malou chvíli zprávy, potom veselé a zdravě. A na odpolední proud už se na vás těší Vítek Goršanov. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne na Moravu i do Slezska.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud stále rozhoduje o vazbě pro primátora Karviné Jana Wolfa. Se začátkem prázdnin posilují železniční dopravci kapacity vlaků. Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout až ke 40 stupňům Celsia. Zítřek bude na severní Moravě a ve Slezsku tropický. Teploty vystoupají až na 36 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Okresní soud v Ostravě už 3 hodiny jedná o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Wolf obvinění odmítá. Vazbu navrhlo olomoucké vrchní státní zastupitelství. Podle žalobce hrozí, že by Wolf ovlivňoval svědky nebo jinak mařil vyšetřování. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
2: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervovací jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
0: Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou přikročit i 37 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a taky na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Horka jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Lidé by tak měli pravidelně pít nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. Obec Jakartovice na Opavsku ukáže veřejnosti nově postavený domov pro seniory. Zítra tam pořádá den otevřených dveří. Domov by měl pomoci uspokojit velkou poptávku po sociálních službách, kterých je v této části Opavska nedostatek.
3: Menší, spíše komunitní domov, na který přispěl Moravskoslezský kraj, má 18 lůžek a bude ho provozovat Český Červený kříž. Celé bezbariérové zařízení je rozdělené na menší domácnosti s přímým vstupem do zahrady. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den naměříme mezi 32 až 36 stupni Celsia a vítr povane jen slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě před výjezdem z Místecké ulice směr Vítkovice se zdržíte. Stala se tam nehoda nákladního a osobního auta. A se zdržením počítejte taky v Bruntále v ulici Květná. Místem je možné projet pouze se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
4: vložky do bot. Ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
5: Tak.
4: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
5: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného. Že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. To normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako do kola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky šít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak z noha se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám,
2: nashledanou. V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, tamogeneraci, tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Veselé a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Veselé a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud v Ostravě neuvalil vazbu pro karvinského primátora Wolfa. Současná vedra podle distributorů elektrickou síť neohrožují. Havířov opraví část hřbitova v Bludovicích, kterou poničili deště v roce 2024. Zítra bude tropický den, teploty až 36 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Okresní soud v Ostravě nevyhověl návrhu žalobce na vazbu pro primátora Karviné Wolfa obviněného ve fotbalové aféře. Wolf tak už není zadržený. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda komise Jiří Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
2: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věce, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
0: Místo předsedy komise se na úvodním zasedání stali Tomáš Helebrant z ANO a Hana Ančovicová z Pirátů. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustanovení, tedy do příštího března. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například podle ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky PRE a EGD s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na výrazné vyšší zatížení. Havířov opravuje část svahu v místní části Bludovice. Po mimořádných deštích v září 2024 tam došlo k sesuvu půdy. Jde o plochu severozápadní části hřbitova. Náklady se vyšplhají na necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být na konci prázdnin.
3: Celou plochu havířovské technické služby zpevní železobetonovou konstrukcí, která bude kopírovat linii terénu. Přibude i oplocení, které naváže na stávající plot. Dělníci opraví také sesuvem poškozené hrobové místo. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Těšínské muzeum z technických důvodů výjimečně zkrátí otevírací dobu na některých svých pobočkách. Havířovská Kotulova dřevěnka bude v sobotu otevřená pouze do 13 hodin. Archeopark v Chotěbuzi v sobotu i v neděli skončí poslední prohlídkou ve 12. Všechny pobočky Těšínského muzea, včetně historické budovy v Českém Těšíně a muzea Trojmezí v Jablunkově, pak zůstanou uzavřený celý den v úterý 30. června.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme teploty okolo 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je v ulici Plzeňská u Ferony průjezdný jen jeden jízdní pruh ve směru na Novou Vezvodárnu kvůli nehodě dvou aut. A se zdržením počítejte taky v ulici Těšínská. Srazila se tam motorka s osobním autem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rozhodně buďte opatrní na pátečních odpoledních silnicích. Jednak je hustý provoz a jednak to vedro, myslím, že nám řidičům určitě úplně neprospívá. Co říkám řidičům, myslím, že nikomu z nás. Tak musíme to ale přežít, o tropech bude řeč za malou chvíli v našem vysílání. Jenom připomínám, že posloucháte Český rozhlas Ostrava, startuje páteční dobré odpoledne. Dnes s Lucí Kociánovou a Vítkem Goršanovem. My vám přejeme tedy pokud možno příjemné odpoledne někde v chládku, ne na přímém malém slunci, ať si to hezky užijete. Pozveme vás třeba do jedné zámecké kaple v našem kraji. Povídat si budeme o zmrzlině, tak to je vyloženě letní téma. Už můžete pomalu ale jistě přemýšlet, kterou chuť a příchuť máte nejraději. No a že je před námi tropický víkend, to už vám říkáme od rána. Lidské tělo naštěstí disponuje osobní klimatizací. Věděli jste to? Jak taková osobní klimatizace ve vašem, nebo v mojem, nebo ve vašem těle funguje? Tak to vám přiblížíme už za chvilku. Tak poslouchejte. Příjemné odpoledne.

0: Česko čeká podle předpovědí opravdu tropický víkend. Teploty budou na některých místech se přibližovat dokonce 40 stupňům Celsia. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismu od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle lékařů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními nemocemi anebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků. Kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka, moderátorka a zpěvačka Anna Bangoura. Pohybuje se v divadelním a televizním prostředí a často je vidět na událostech, které se týkají ženských témat. Těm přikládá v životě důležitost. Vyspovídá ji Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: vím.
1: Katarze a skupina Slza v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pokud se vypravíte na prohlídku na Bruntálsko, na zámek v Hošťálkovech, ukončíte ji zcela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců anebo ústav sociální péče. A my vás tam pozveme už za malou chvíli.

0: Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle všechno si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila také naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužily?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček a ano. To je taky jako detailní práce. Jako
2: určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci. Bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti většinou na podzim.
1: Z Hošťálkov Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak schválně, kdo z vás, milí posluchači, by si teď v tomto parném odpoledni dal zmrzlinu? No, já myslím, že vás bude celá řada. Zmrzlina to je pochoutka, která k létu prostě patří. Ovocné šťávy chlazené ledem konzumovali už starověcí Egypťané a Řekové. Zmrzlé mléčné nápoje byly také oblíbené u starých Číňanů, Indů nebo Peršanů. Recepty na takto vyrobenou zmrzlinu měl ve 13. století přivést do Evropy cestovatel Marco Polo. Ale v pravém slova smyslu se zmrzlina objevila v Evropě až okolo poloviny 16. století. No a o zmrzlině bude naše rozhlasová anketa už za malou chvilku. Zatím nám ale třeba zaspívá ještě František Nedvěd. Tak pěkné parné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Vám přejeme i 5 minut před 3:15.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O zmrzlině si povídáme v pátečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Osvěžení v parných dnech porcí zmrzliny, to si myslím, že je příjemná součást léta. Jaká je vaše oblíbená příchuť kopečkové anebo točené zmrzliny, kterou si během veder dopřáváte? Nastal čas zeptat se vás, milí posluchači, v dnešní rozhlasové anketě.
1: Vanilková, točeno. Jako jenom tu vanilkovou točeno, jinak teda kopečkovou a jinak zmrzlinu vůbec. Tak možná dvakrát za to léto, moc ne, nejsem zmrzlinová.
2: Nepapám. Zmrzlinu. Jsem tam jenom stračatelu.
3: Vanilková. Teď už moc často ne. Točeno.
4: Vanilková, asi obden a no asi máme jakoby poblíž chutnější kopečkovou.
5: Kopečkovou, stračatelu a nedopřávám si ji teďka vůbec. Jsem v dietě.
6: Mango, dvakrát do týdne. Kopečkovou. Připadám, že je chuťově výraznější než točena.
7: Jahoda, jednou za 14 dní třeba.
8: Já mám ráda ovocné, spíš citronovou. Kvůli toho, že je taková osvěžující. Já mám ráda takové kyselější chuti.
9: Citronová. A jak často? Jednou měsíčně, protože mi chytná ta kyselost. Kopečkovou. Protože ty točené jsou většinou nedělné, nechci říct úplně s láskou, ale takové ty z těch směsí.
10: Citronová, protože je kysela. Točenou. Je prostě lepší.
11: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
12: Chtěl bych napsat báseň,

by tě šla k duhu, jednoduchou, prostou.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

Hop, trop a tři kříže na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. A kde všude najdete, tak o tom nám více poví kolegyně Lucie Kociánová v dalších aktuálních zprávách, které tady budou přesně za 4 minuty. Za 4 minuty totiž bude 15 hodin. Do té doby nám zahraje a zaspívá skupina ABBA a já vám popřeji krásné páteční odpoledne.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dopravní podnik Ostrava zavádí elektronické jízdní řády na všech tramvajových linkách. Policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Návrh teď projedná Senát. Zítra bude tropický den, teploty vystoupají až na 36 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Ušetří tak za papír a cestující najdou na obrazovce nejaktuálnější informace. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Morise nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře.
4: Celkem bude v Ostravě 200 chytrých elektronických jízdních řádů, především na páteřní tramvajové dopravě, to znamená všechny tramvajové zastávky budou vybavené a pak ještě vybavíme některé velmi frekventované zastávky v rámci naší sítě.
3: Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru pro Český rozhlas to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
5: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
3: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Nová turistická stezka v Českém Těšíně vznikne do konce příštího roku. Povede přes české město i sousedním polským Češinem. Propojí 16 modernistických budov, které speciálně přiblíží i nevidomým a slabozlakým lidem.
6: Každé zastavení bude vybaveno popisem brailleově písmu a hmatovým reliéfem budov. Vůbec největším lákadlem ale bude velká hmatová maketa historických částí obou měst, která ne lidem se zrakovým postižením pomůže získat dokonalou prostorovou představu o celém území.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den pak vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme teploty okolo 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě na kruhovém objezdu silnice 11 se srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Frýdek Místek projíždějte opatrně okolo porouchaného auta. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dnes je pátek 26. června, školákům začaly letní prázdniny. Myslím, že zcela zaslouženě rozdávalo se také vysvědčení. No a právě i vysvědčení se bude týkat další část vysílání Českého rozhlasu Ostrava. My vás totiž zveme už za malou chvilku k poslechu našeho pravidelného seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. No a dneska se zaměříme na to, co dělat, když se vašemu potomkovi ve škole nezadaří. No a vysvědčení stojí za, doplňte sami, možná je to i váš případ, tak pozorně poslouchejte, jak z toho hezky vybruslit. Přeci jenom děti nám za to stojí, že abychom na ně nebyli úplně zlé. Vítek Goršanov vás zdraví ze studia Českého rozhlasu Ostrava a přeje krásný páteční den.

0: Nádherná píseň Loch Lomond a to byly Vaby Daněk a Raduza v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Možná vám před pár hodinami vaše dítko nebo vnoučátko přineslo vysvědčení, no a vy jste z něj třeba radost úplně neměli. No a my se právě teď spolu s naším kolegou redaktorem Arturem Kubicou vydáme za policejními preventisty krajského ředitelství v Ostravě a seznámíme vás se situací, jak reagovat právě na špatné vysvědčení vašich smutných a vystrašených dětí.
1: Naším hostem je policejní preventistka Darina Veselá a budeme se zabývat nepěknou situací. A to je chvíle, kdy se domů vrací váš potomek s vysvědčením a má strach.
2: Co se týče toho vysvědčení, tak určitě je důležité, ať děti ví, že rodiče mají rádi za každé situace, ať náhodou nemají třeba strach jít s tím vysvědčením domů, když není úplně hezké podle třeba představ rodičů. Je potřeba, ať rodiče děti neustále nějak upozorňují v tom, že skutečně jsou to nejdůležitější, co oni mají.
3: To jsou takoví ti dobří rodiče. No a potom jsou rodiče, kteří na to úplně kašlou celý rok a hrozně se diví, že já přinesu domů vysvědčení plné čtyřek. Co s takovým potomkem?
2: Právě někdy se stávají situace, že rodiče třeba jsou přísnější s tím, že škaredé vysvědčení a děti se opravdu potom bojí vrátit domů. Řešili jsme případ, kdy chlapec, který chodil do 6. třídy, přišel domů po vysvědčení, nechal doma jenom vzkaz, že odchází. Následně po něm bylo vyhlášeno pátrání, protože rodiče skutečně se báli, nevědělo se třeba, jestli si náhodou něco neudělá.
3: Jak to s ním dopadlo?
2: Chlapec byl naštěstí potom v pořádku nalezen.
3: Takové dítě dostane strach.
2: Kdyby to dítě se skutečně hodně bálo a zvažovalo, že chce třeba utéct z domova, bálo by se reakce rodičů nebo i toho, že třeba rodiče zklamali, tak je možné zavolat na linku bezpečí. A to číslo je 116 111.
3: 116 111.
2: Ten pracovník to s tím dítětem rozebere a bude se snažit najít nějaké nejlepší východisko, nějak to dítě i nasměrovat k tomu, že rodiče ho mají rádi a opravdu to není důvod třeba, aby uteklo kvůli vysvědčení z domu.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Tentokrát s policejní preventistkou Darinou Veselou.
3: Prázdniny znamenají, že děti jsou doma sami. Na co si dát pozor?
2: Určitě rodiče by s dětma měli probrat základy bezpečnosti, než ty děti sami zůstanou doma. Měli by ty děti vědět, po případě, když třeba doma mají bazén, že nikdy k tomu bazénu nesmí sami chodit, nehrát si s nějakými nebezpečnými předměty, jako jsou sirky, zapalovače, tak je určitě důležité, ať neotvírají cizím lidem.
3: Takže nikomu cizímu neotvírám dveře, mám kukátko, podívám se a volám mamince, tatínkovi, co se děje.
2: Kukátko je skvělé a taky doporučujeme, když třeba by tam někdo šel z rodiny navštívit to dítě, že ví, že je samo doma, tak ať předem to třeba řekne telefonicky rodičům a to dítě ví, že tam někdo takhle dorazí z rodiny.
3: Jsou takové případy, že se objevují různí zlí lidé, kteří takhle obcházejí byty a zkoumají, jestli jsou děti doma?
2: Musím říct, že tady tohle se nějak často neobjevuje, ale nikdy nevíme, co se může stát, tak tady z toho důvodu by ty děti tady tuhle radu měli opravdu dodržovat a ti rodiče by to s nimi měli probrat. I kdyby na někdo zvonil třeba, že mu je špatně, že potřebuje napít, když je to dítě samo doma, tak ať neotvírá nikdy.
3: Vy jste říkala jednu takovou zajímavou věc a to je nehrát si se zápalkami. Děti zkoumají, škrtají.
2: Setkali jsme se například s případem, kdy slečna si chtěla zapalit svíčku ve svém pokojíčku. Rodiče byli doma, byli v obyváku. Ona teda škrtla sirkou, to se ještě podařilo. Svíčku zapalila a byla to taková ta svíčka ve skle, chtěla to přenést na parapet a dotkla se vlastně tím plamenem záclon a najednou ty záclony začaly strašně rychle hořet.
3: Jak to dopadlo?
2: No, dětský pokojíček zhořel, tam těch věcí moc nezůstalo a část i obyvacího pokoje zhořela. Naštěstí nikdo nebyl zraněný.
3: Co na děti o prázdninách číhá? Jaké nebezpečí? Co se jim může stát?
2: Tak určitě, když jsme v rámci té bezpečnosti doma, tak musíme upozornit i na nebezpečí v online prostoru. Protože děti budou mít více času, budou ho třeba trávit více na mobilních telefonech, na sociálních sítích, tak je potřeba, ať i rodiče upozorní na to, že skutečně si nemají tam s nikým psát, když je ta osoba cizí. Dneska se i nějaká dospělá osoba může vydávat třeba za 12-letého chlapce slečnu a ty děti bohužel tomu věří, takže je potřeba děti na tohle upozornit.
3: během prázdnice toulám, když děti odcházejí z domu, co by měli udělat?
2: Tak nejlepší je, když už to dítě zůstává doma samotné a právě takhle může odejít z domu, tak aby měl skutečně ten mobilní telefon i při sobě, ať rodiče mu třeba můžou kdykoliv zavolat, kde se zrovna nachází, ať mají opravdu přehled. A vždycky to dítě by mělo rodiče opravdu kontaktovat předtím, než opustí ten domov, kam jde a s kým jde. Ať rodiče mají přehled. Kdyby se dítě ztratilo, tak ať rodiče ví, kde třeba to dítě se mělo pohybovat a tady tu informaci můžou předat policistům potom.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na Novojičínsko zamíříme už za chvilku v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Tamní obec Lubojaty si připomíná 750 let, no a oslavy plánuje trochu ve stylu Národního divadla a hesla Národ sobě. Co konkrétního se bude v této části Bílovce dít, uslyšíte v našem vysílání už za malý okamžik. Zatím nám zaspívá Tereza Kerndlová.

0: Lubojaty si připomínají 750 let první písemné zmínky o obci. Místní část Bílovce na Novojčínsku výročí slaví zítra, a to od 14 hodin. Na hřišti se bude hrát, zpívat a tančit a také křtít publikace o historii i současnosti Lubojat. V odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava mám teď na telefonu Lenku Gulášiovou z Bíloveckého zpravodaje, která na přípravě slavnostní spolupracuje. Paní Lenko, přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Řekněte úvodem, jak je to tedy s tou první písemnou zmínkou o Lubojatech? Z jakých pramenů vycházíte a dochovala se na území obce nějaká zajímavá stavba nebo třeba památka z historie?
1: Tak o tom, že Lubojaty jsou nejstarší historicky doloženou vesnicí na Bílovecku, svědčí první písemná zmínka o obci z roku 1276. Jde o latinsky psanou listinu dokumentující spor mezi hradišským benediktinským klášterem a tehdejším držitelem vsi Budislavem z Lubojat, který bez souhlasu opata nechal v Lubojatech vystavět kapli. No a právě tato sakrální stavba se nakonec stala předchůdcem dnešního kostela, jehož historie sahá až do konce 13. století. Od 14. století je zasvěcen svatému Jiří a už 503 let v jeho věži zvoní zvon z roku 1523. Spatřit v kostele svatého Jiří v Lubojatech kromě jiného lze i náhrobní kámen patrně z 30. let 16. století. Ten se zde podařilo najít před 16 lety a v roce 2011 byl prohlášen za kulturní památku.
0: Vida, tolik zajímavostí. Součástí zítřejší akce bude také křest publikace Tady jsme doma. Co zajímavého obsahuje?
1: Zachycuje historii Lubojat prostřednictvím autentických vzpomínek lidí, kteří byli a jsou součástí obce. Velmi cenná jsou vyprávění nejstarších obyvatel, ti velmi poutavým způsobem přibližují, jak se v Lubojatech kdysi žilo. Jedna z pamětnice například zmiňuje opraní prádla ve zdejším potoce Jamníku, její povídání dokonce doprovází i autentická fotografie. A když už jsme u snímku, publikace je plná dosud nezveřejněných fotek, které lidé z Lubojat velmi ochotně vypátrali právě pro tuto knihu. A na obálce je pak jedna z kreseb akademického malíře Stanislava Lubojackého. Také on v knize vypráví o svém dětství v Lubojatech.
0: Probereme ještě další program zítřejších oslav. On prý bude svým způsobem jedinečný, protože na něm vystoupí pouze lidé z Lubojaty spojení. Já připomenu, že Lubojaty mají jenom něco přes málo 400 obyvatel, tak jak bohatý program je na zítra připraven?
1: Jak už jste řekl, v Lubojatech jde tak trochu o akci ve stylu Národního divadla a hesla Národ sobě, v tomto případě tedy Lubojaty sobě. Na oslavě se 27. června představí místní děti i lubojatské spolky a organizace. Zdejší obchod bude nabízet míchané nápoje i ochucené kávy. Maminky dětí ze zdejší školy budou v cukrářském krámku prodávat dobroty. Chybět nebude nic, co ke správným oslavám patří. Celý výčet programu by byl opravdu dlouhý. A tak zmíním už jen dvě zajímavosti. Jednou z nich je módní přehlídka, na které v rolích modelek vystoupí také obyvatelky obce, takže čekáme bouřlivé ohlasy a ovace diváků. A vrcholem oslav bude koncert kapely Neminem, jejímž členem je Václav Zuchnický. Asi nikoho už nepřekvapí, že také on je z Lubojat, které právě slaví svých 750 let.
0: A vy, milí posluchači, můžete být zítra u toho. Pozvala nás Lenka Gulášiová z Bíloveckého zpravodaje, která na přípravě slavností v Lubojatech, které se konají zítra, spolupracuje. Paní Lenko, díky moc za aktuální informace o hezkém výročí z Lubojat. Zdravíme a přejeme, ať se zítřejší akce vydaří.
1: Děkujeme, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Psí pelíšek, vodítko anebo oblíbená hračka už dosloužili jednomu čtyřnohému mazlíčkovi, ale radost by mohli udělat dalšímu. Právě na tom je postaven bleší trh pro hafany, který dnes odpoledne hostí Nová osmička ve Frýdku Místku. Akce spojuje pejskaře, milovníky zvířat a také ty, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Výtěžek totiž pomůže s výcvikem kanis terapeutických psů. Jaký je o akci zájem, co všechno se na stáncích nabízí, to už přímo na místě zjišťuje naše redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, já přeji dobré odpoledne do Frýdku Místku. Jak to teď v Nové osmičce vypadá?
2: Krásné odpoledne. No tak tady v Nové osmičce je hlavně velmi příjemné klima. Takže pokud by se někdo chtěl schladit a vlastně si trošičku odpočinout do toho horka a navíc si domů odnést prakticky cokoliv, co potřebuje, tak si myslím, že sem přijít je přesně to správné místo, kam, protože tady je úplně všechno. Od oblečení, přes nádobí, přes hry, hračky, prostě vše, co si můžete odnést domů za symbolické ceny. No a jak vlastně takový bazar pro hafany funguje, tak to ví asi nejlépe jedna z organizátorů, nebo hlavní organizátorka tady této akce, paní nebo slečna, já teďka nevím, ať slečna, Aneta Kovačková, dobrý den, tak jak to funguje vlastně celý bazar?
3: Hezký den všem z Nové osmičky, z našich bleších trhů. Bleší trh funguje vlastně na principu dobrovolnictví, půl roku dopředu před tou akcí sbíráme věci všeho druhu, takže kdokoliv cokoliv může darovat, my to potom tak cca 2 měsíce ceníme, kus, opravdu kus od kusu ceníme, pak se to musí všechno vystavit, no a pak už probíhá samotný prodej vlastně 3 dny, od pátku až do neděle.
2: Kam potom ty výtěžky a ty peníze, které tady vyberete, půjdou?
3: V minulosti jsme dělali bleší trhy především pro útulky, ale letos jsme se rozhodli i tou velikostí vlastně toho blešího trhu podpořit i velkou organizaci, a to je Podané ruce, to je organizace Podané ruce, která dělá osobní asistenci, ale především kanisterapii, takže ten dosah vlastně bude velký skrz pejsky vlastně až k lidem opět.
2: Vy jste říkala, že tady tyto trhy budou, tady tyto bleší trhy budou probíhat až do neděle, tak můžou sem od kdy do kdy, můžou sem lidé zavítat, kdyby se chtěli podívat?
3: Takže startujeme každý den od 10 a budeme tady na vás čekat do 6 hodin.
2: My jsme říkali, že to klima je tady výborné, takže se tady můžou lidé klidně i schladit v sobotu a v neděli. Myslím si, že to bude stát za to. Řekněte mi, máte i vy tady nějaké své favority a věci, které byste si prostě potřebovala odnést domů?
3: I když to není úplně aktuální, tak ty dvoje svatební šaty, které tady máme za hubičku, jsou prostě překrásné. Jinak si myslím, že máme skvostné nádobí, dekorace, a co si myslím, že hodně ocení maminky, tak to jsou opravdu oblečky, oblečení, jak už jarní, zimní, letní boty, tak právě maminky pro děti.
2: Já musím se přiznat, že už jsem si tady pár věcí vybrala a odnesu si domů, takže ano, rozhodně se sestavte a vyzkoušejte to. Děkuji moc a doufám, že přijde dost lidí.
3: My moc děkujeme a moc se na vás těšíme.
2: Tak jste to slyšeli, stavte se na bleší trhy pro hafany sem do Nové osmičky ve Frýdku Místku. Do neděle je zde opravdu z čeho vybírat a jak jsem se dozvěděla, tak zboží se bude i doplňovat, takže bych se nebála přijít třeba i v neděli.
1: Doplňuje naše kolegyně redaktorka Petra Pivková. Petro, moc děkujeme za hezký vstup z Frýdku Místku a přejeme krásné odpoledne.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas.

Elvis Presley, taky Iveta Bartošová nebo Václav Neckář, to je hudební složka odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a třeba také rubrika, co v učebnicích nebylo, to bude zase ta povídací složka. Dnes se v ní vydáme do Českého středohoří a kolega Martin Písařík nás tam zavede k jedné dýmající hoře. No a polechtáme se i chuťové pohárky. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. No a my vám nabídneme recept, který se v roce 2022 odstnul na třetím místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Josef Maršálek. Podrobnosti krátce před 16. hodinou. Krásné odpoledne.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od paní Aleny Doskočilové z Drnovic. Recept ze třetího místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. Kolega Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho jiného.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý, to když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A tyhle likérové řezy jsou opravdu lehounké, šťavnaté a také krásné a povedly se. Cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí poslouchat tuto neděli po 10. dopoledne pořad Pochoutkový rok. Nicméně recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A jsme taky na vlně zábavy, už za malou chvilku Humoriáda poslední, tento týden, ta páteční s Alešem Cibulkou, naším rozhlasovým kolegou. Tak se dobře bavte, 3 minuty před 16. hodinou vám přejeme stále krásné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Region čeká extrémně teplý víkend, hasiči varují před rozděláváním ohně. Začala sezóna letních kin, zítra bude jasno a teploty až 26 až 36 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhán v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
2: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
0: Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra má být až 37 stupňů Celsia, v neděli ještě o něco více. Vysoké teploty zvyšují riziko požárů. Podle mluvčí krajských hasičů Kamily Langerové by lidé teď měli pečlivě zvažovat, jestli vůbec budou zakládat oheň, hlavně ve velké přírodě.
3: Pokud bychom se teda rozhodli nějaký oheň rozdělávat, tak bychom měli vždy pamatovat na to, že by to mělo být na vhodných místech, minimálně 50 metrů od okraje lesa, pak 100 metrů od stohu nebo seníku a samozřejmě i v potřebné vzdálenosti od budov nebo hořlavých materiálů.
0: Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí o 18 haléřů více. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ve Zlínském kraji začala promítat letní kina. První diváci včera přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí, kde se pod širým nebem bude promítat po celé léto. Podle ředitele a dramaturga kina ve Valašském Meziříčí Ondřeje Kalába by se díky nabídce filmu mohla návštěvnost vrátit k silnějším ročníkům.
4: Loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
1: Počasí.
0: Opavě v ulici Opavská zasahují složky IZS u vážné nehody, projíždějte tam opatrně. A v Karviné v křižovatce ulic Ostravská a Lazecká počítejte se zdržením, i tady se bouralo. No a jaké bude počasí? V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme okolo 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Informace o dopravě víte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory, dáme.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám chybí?
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne,
1: to prosím tě není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak těma mobilu, tam se vidí, že jo, tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže, uh-huh. Ale je to
0: takže
1: strašně
0: praktický. Já tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím, prosím,
1: já myslím, že s tím, co máš na hlavě, 100%. Ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, která jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milý Blažený, řekni nám, vy jste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na Dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na Dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál, než na té Dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na Dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský.
0: Ano.
1: Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Já tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Pod velkým vlaským ořechem teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starší Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, jaký můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam. Děkujeme. Děkujem. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pivajzlice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Hercu... Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct?
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, tak to je jasné. Vždyť si oni napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, no, tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si,
5: koukám,
3: ale...
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Co Samozřejmě, soudru. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
10: Ojele, my máme dost patalí s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický album.
9: Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespearea. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: no,
3: Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespearea v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá Dřevo.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: letošní léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30
1: stupňů
2: Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych dívat z více.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji.

0: Jenom dvojky a šestky, nám to připomíná. No jistě. Ano, ano.
1: Mějte se pěkně.
2: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
0: Dobrý den.
3: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
2: Ano, agence Rast, jsem zaslechl správně, dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať no, nezdržujeme, ať schválně. Osvěžíme posluchače dalším humorem.
0: Tak povídej, povídej.
2: Doděláme toho Shakespeara.
0: Fakt jo, no, výborně. A omlouváme se panu Genzerovi příště. To
2: ano, a nebo možná ještě dneska.
0: Když se... Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde. Čas.
2: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
0: Ano, tak Genzer nebude.
2: Bude Shakespeare.
4: Tak koukněte, co, druzí, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
5: No jo, ale kde jsou ty čtyři čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
6: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
4: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další čtyři krávy.
5: Vidíš
4: to?
5: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
4: Aha.
5: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidivajzlicích pálenou.
4: Správně, ano, správně. Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
6: Nice, kam dáme ty slepice?
4: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
6: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že tě slepičák záděj, ne?
4: No jo, to je
5: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
4: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi?
7: No.
4: Myslím také na tancovačku.
7: No.
4: To,
7: no.
4: Aby ho provedla některá z našich ženských.
6: No. Ale která?
4: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
7: No jo, to ano.
4: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
7: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
4: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
5: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
4: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
5: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
4: Ale já myslím něco hmatatelného.
7: Hmatatelného, jo?
4: No.
7: Tak v tom případě jedině Mirovická.
4: Co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
5: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
4: No, správně, ano. Schváleno, soudruzi.
7: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
4: No jo.
5: To je jasný. To, aby se nestalo jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
4: No právě. No.
6: To je staro.
4: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
6: Prosím.
4: A vítám tímto pana Shakespeara u nás v Pidivajzlici.
8: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
9: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: špatné. Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Tak to je prima. Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Ne. Nové odrůdy jarní cibulky, za B rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně dobře.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ani brvu jsem, i brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkujeme. No, my vás. A zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666, a je to nádherná opravdu rozhledna. Můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhleto místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba,
1: ne.
0: Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já dopovím
0: ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, fakt to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už ne výhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která která je tak velká, že tam bych mohl rozdělat na tři chleby a v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
5: Bílý nebo černý? Jsou ti černý?
6: Černý, měnej. Sváděla jsi to?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
7: Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Neřáda jeden! Celý Francek!
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? A jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: to
2: je? Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem, jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr a já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní, ono to lítá teda, musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo, tlak?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, znova, už ho máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně.
6: Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat.
4: Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak tři nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to, a ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: No, na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no, ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: jo, ano. Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen, jsme ve finále. Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karvinský primátor je stíhaný na svobodě. Soud zamítl žádost o vazbu. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. V Jakartovicích mají nový domov pro seniory. Zítra bude tropický den, teploty se vyšplhají až na 36 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Zamítl návrh žalobce a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Jan Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Policisté ho zatkli po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu.
2: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
3: A co říkáte na kritiku, že to je šikanózní vůči panu Wolfovi?
2: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
4: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
5: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní.
4: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Z Ostravy Andrea Bertníková, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Dále budou prezident s ministrem řešit třeba plánovaný zákon o audiovizi nebo situaci v kultuře. Obec Jakartovice na Opavsku ukáže veřejnosti nově postavený domov pro seniory. Zítra tam pořádá den otevřených dveří. Domov by měl pomoci uspokojit velkou poptávku po sociálních službách, kterých je v této části Opavska nedostatek.
6: Menší, spíše komunitní domov, na který přispěl Moravskoslezský kraj, má 18 lůžek a bude ho provozovat Český Červený kříž. Celé bezbariérové zařízení je rozdělené na menší domácnosti s přímým vstupem do zahrady. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Bohumínské letní kino dnes otevírá novou sezónu. Lidé uvidí českou komedii Pět švestek. Během léta je v plánu celkem 30 promítacích večerů. V červenci půjdou převážně novinky pro dospělé. V srpnu přibudou pohádky a rodinné filmy, dodává mluvčí radnice Jana Končítková.
7: Před začátkem každé projekce si návštěvníci mohou zdarma zapůjčit deky, podsedáky a repelenty a k dispozici jim je i bufet s popcornem a nápoji.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den pak vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme teploty okolo 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě dávejte pozor na silnici u Svinovských mostů. Pohybuje se tam pes. Místem je nutné projíždět se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, no a po dalších aktuálních zprávách vás krátce po 17. hodině ze studia zdraví také Vítek Goršanov. Posloucháte Den v kraji, neboli souhrn toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v Moravskoslezském kraji právě dnes, v pátek 26. června. Hlavní téma dne: vysoké teploty v těchto dnech jednak zvyšují riziko požárů. Čeká nás také reportáž o velkých vedrech, která panují v třineckých železárnách, a řekneme, jak vysoko mohou vystoupat teploty během nastávajícího víkendu. Připomínám, že meteorologům zavoláme v 17.50, ale máme připravena i další témata. Třeba vás pozveme na festival pod hradem, na jeden hezký hrad na Novojičínsko. Tak poslouchejte i nadále příjemné páteční odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledků utkání obviněných 32 lidí. Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra má být až 37 stupňů Celsia, v neděli ještě o něco více. Vysoké teploty zvyšují riziko požárů. Podle mluvčí krajských hasičů Kamily Langerové by lidé teď měli pečlivě zvažovat, jestli vůbec budou zakládat oheň. Hlavně ve volné přírodě a dodržovat také vzdálenosti od hořlavých materiálů v okolí. Zaměstnanci hutní společnosti Třinecké železárny musí během tropického počasí více odpočívat. Firma posiluje i pitný režim. Dnes to uvedla mluvčí společnosti Petra Macková-Jurásková. Podle ní jsou klimatizované také některá pracoviště a odpočívárny, ale i kabiny jeřábů a velínů. Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Šetří tak za papír a cestující najdou na obrazovce nejaktuálnější informace. Nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře. Bohumínské letní kino dnes otevírá novou sezónu. Lidé uvidí českou komedii Pět švestek. Během léta je v plánu celkem 30 promítacích večerů. V červenci půjdou převážně novinky pro dospělé, v srpnu přibudou pohádky a rodinné filmy. Před začátkem každé projekce si návštěvníci mohou zdarma zapůjčit deky, podsedáky a repelenty. A k dispozici jim je i bufet s popcornem a nápoji. No a důležité události a informace z dneška pro vás máme také připraveny v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
2: Dodává Lucie Kociánová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrh žalobce zamítl a nařídil, aby policisté okamžitě propustili ze zadržení. Jan Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. A soudní jednání sledovala také naše kolegyně, reportérka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková, která je teď se mnou ve studiu. Andreo, přeju dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Řekni, jak soud své rozhodnutí zdůvodnil.
1: Soudkyně karvinského primátora do vazby odmítla poslat, protože podle ní nehrozí, že by někoho ovlivnil tak výrazně, že to zkrátka zmaří celé to náročné vyšetřování. Tady mám takovou vsuvku, kolega z investigativní redakce Radiožurnálu Artur Janoušek zjistil, že za vším je fotbalista Šigut, který nedávno sám přišel na policii a oznámil, že má pocit, že se ho primátor Wolf, a to 17. dubna, pokoušel ovlivnit. Mělo se to odehrát snad nějaké kotelně toho fotbalového stadionu. A to ovlivnění mělo spočívat snad v tom, že mu měl říkat nebo naznačovat, jak má na policii vypovídat. Toto je teda tvrzení pana Šiguta. Ten to nahlásil 18. června, což je opravdu nedávno. No a pak se rozběhlo právě to, co už naši posluchači z vysílání vědí. Pan Wolf se ocitl v té databázi hledaných osob, i když byl na dovolené v Chorvatsku. Vrátil se z dovolené z Chorvatska, šel na výslech na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu a ten výslech skončil tím, že ho prostě zadrželi. No ale podle rozhodnutí soudu ta obava žalobce, který měl obavu, že se to zmaří, to vyšetřování tím, že by někoho ovlivňoval, nehraje tak výraznou roli, protože podle soudu už ta kauza je v takové, a ty to citují, fázi řízení, kdy už to, o čem vypovídá pan Šigut, nemůže kauzu výrazně ovlivnit. No já tady, když to přeložím do češtiny, zkrátka policisté už mají tu prvotní výslech fotbalisty Šiguta hned ze začátku, ještě dávno předtím, než s ním někde v kotelně někdo mluvil, a soudkyně to vyhodnotila při tom opravdu téměř 4hodinovém vazebním jednání, tak jak to vyhodnotila, že ten důvod není tak silný, aby někoho dávala do vazby. To je takové stručné zdůvodnění.
0: Mm-hmm. A co na rozhodnutí soudu říká samotný karvinský primátor?
1: Prosím tě, primátor se novinářům vlastně vyhnul. Ona, ta budova okresního soudu v Porubě, to umožňuje. Z té jednací síně, kde se o té vazbě rozhodovalo, totiž vedou i takové vnitřní dveře a zkrátka on se mohl velmi jednoduše dostat nepozorovaně od nás a dole na parkovišti ho čekala paní obhájkyně, která ho odvezla autem. On při nastupování byl opět stručný, řekl jen jako reakci po tom propuštění jediné slovo, a to je super. Tak to jediné mohu takhle zprostředkovat posluchačům. Samozřejmě daleko mluvnější byla paní advokátka, ta to rozhodnutí justice ocenila, řekla, že Jan Wolf v tom jednání, v té jednací síni mluvil opravdu desítky minut. Ona to vlastně byla poprvé, kde on mohl předstoupit před nezávislou justici. Ona ale zdůraznila, že ty postupy policie a vyšetřovatelů jí přijdou nestandardní. Já jsem se právě ptala primátora, když šel na ten výslech včera, na tu pobočku k těm detektivům, jestli teda někoho ovlivňoval, a on taky reagoval stručně, odpověděl rázně ne.
0: Kauzu karvinského primátora Jana Wolfa sleduje naše kolegyně reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky za aktuální informace. Krásný den.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka, moderátorka a zpěvačka Anna Bangoura. Pohybuje se v divadelním a televizním prostředí a často je vidět na událostech, které se týkají ženských témat. Těm přikládá v životě důležitost. Vyspovídá ji Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte páteční vydání pořadu Den v kraji. Venku 30 stupňů a více, vevnitř dvakrát tolik. Hutníci v Třineckých železárnách teď mají těžké směny. Už jsme vás dnes informovali o tom, že v Huti platí zvláštní opatření. Přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplno jedou také klimatizované chladící místnosti.
1: Válcovně Kolejnic, právě vyjíždí rozžhavený kus, teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky, takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Hvápejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
1: Jo. Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
1: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím, žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z Třineckých železáren Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Nejenom v Moravskoslezském kraji podle meteorologů i nadále porostou nejvyšší denní teploty. Na zítřek předpovídají až 36 stupňů Celsia, na neděli dokonce 39 stupňů. S vysokými teplotami roste i riziko požárů. V pořadu Den v kraji se teď zeptáme, jak důležité proto právě teď je, aby lidé s ohněm zacházeli opatrně. Už dopoledne se v našem vysílání ptal kolega Vladimír Šmehlík, mluvčí krajských hasičů Kamily Langerové.
1: Myslím si, že extrémně. Je určitě dobré si uvědomit, že v současné době panují opravdu vysoké teploty a panovat ještě budou. To znamená, že by bylo dobré, aby si lidé uvědomili a zvážili, jestli vůbec je vhodné rozdělávat jakýkoliv oheň.
2: Takže vlastně největší rizika jsou prostě spjaté s tím, že budeme rozdělávat oheň, který se může rychle rozšířit. Jak jsou tyhle ty situace nebezpečné, kde se tohle může nejčastěji vyskytovat?
1: Ta největší rizika jsou samozřejmě spjatá s manipulací konkrétně s otevřeným ohněm, a to především ve volné přírodě. Pokud už bychom se teda rozhodli nějaký oheň rozdělávat, tak bychom měli vždy pamatovat na to, že by to mělo být na vhodných místech, minimálně určitě 50 metrů od okraje lesa, pak 100 metrů od stohů nebo seníků a samozřejmě i v potřebné vzdálenosti od budov nebo hořlavých materiálů. Určitě nezapomínejme na to, že v lese je možné rozdělávat oheň jen na vyznačených místech.
2: Pokud se někdo chystá na táborák udělat si ohýnek třeba na zahradě, jak konkrétně postupovat? Co si dát na těch zahradách pozor?
1: Tam určitě je potřeba nepodceňovat to, kdyby došlo k nějaké nečekané situaci, kdyby se ten oheň třeba začal nějakým způsobem šířit, to znamená mít připravenou určitě hasební látku, nemusí to být vždycky hasicí přístroj, to stačí kbelík s vodou, zahradní hadice nebo písek a samozřejmě to samotné ohniště mít oddělené od toho okolního prostoru, například kameny nebo mít vyhloubenou díru v zemi a vždycky určitě ohraničené to ohniště.
2: Každopádně oheň ve volné přírodě, tak to je asi teď úplný nesmysl něco takového podnikat.
1: Přesně tak, jak jste říkal, ono určitě je potřeba si uvědomit, že nejenom sucho, ale pakliže by se k tomu přidal vítr, tak už malá jiskřička stačí k tomu, aby vznikl požár, který může mít samozřejmě rozsáhlé následky.
0: Informuje a také varuje mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na západě Moravskoslezského kraje, konkrétně ve Starém Jičíně, právě začíná druhý ročník festivalu Pod hradem, neb trochu toho obecního veselí po druhé. Areál základní školy se na dva dny změní v místo plné hudby, setkávání a zábavy pro všechny generace. Návštěvníky čekají koncerty místních i známějších kapel, letní kino, program pro děti nebo slavnostní otevření obecní zahrady. Jakou atmosféru má aktuálně festival, který vznikl hlavně pro obyvatele Starojicka a jejich hosty, tak to přímo na místě zjišťuje naše kolegyně, redaktorka Petra Pivková. Petro, já tě zdravím na Starý Jičín. Jaká atmosféra tam teď právě panuje a na co se návštěvníci mohou těšit?
2: Krásné odpoledne. No, já se právě teď nacházím v areálu základní školy tady ve Starém Jičíně, kde bude probíhat festival. V tuto chvíli tak vrcholí ty přípravy, protože už se vlastně otevřely i brány a mohou přijít lidé, ale v tom počasí, které panuje venku, si myslím, že jim to bude chviličku trvat a počkají si, až se lehce ochladí ta teplota venku. Ale myslím si, že i ten program bude příjemný a že si to lidé užijí. Já tady u sebe mám i pana starostu Starého Jičína, pana Rudolfa Kalíška. Dobrý den. Řeknete mi, na co se můžou lidé těšit tady z okolí, kdyby přišli na váš festival?
3: Dobrý den všem posluchačům. Tak dneska začínáme hudebním programem. Zahrají nám dvě kapely a večer bude připravené letní kino hlavně pro děti. A zítra bychom chtěli slavnostně otevřít naši

0: novou obecní zahradu a celý program bude pokračovat hudebním odpolednem od 1:30 až do 1 do rána asi.
1: Tak to bude velké, to si myslím, že si užijete všichni, takže letní kino dnes a zítra už potom hlavně koncerty, je to tak?
0: Ano, zítra hlavně koncerty, sázíme na místní kapely, takže zahraje místní dechová kapela, dětský pěvecký sbor zde ze základní školy a spousta těch kapel, které během dne vystoupí, tak v podstatě má spoustu členů, které pocházejí z našich obcí.
1: Tak já přeju, ať to jako hlavně klapne, je něco, na co vy se nejvíc těšíte v rámci festivalu?
0: Tak já se určitě těším na Flared, ještě jsem je naživo neslyšel, byť jako tady v okolí často hrají, ale na to se opravdu těším.
1: Flared bude zítra večer?
0: Zítra večer, ano, 7 hodin.
1: Tak to jsme možná nalákali i někoho, kdo třeba ještě neměl program na zítřek a možná někdo dorazí i z okolí. Když se vrátíme ještě k té zahradě, tak na co se tam mohou lidé těšit, máte nově, která bude teda nově otevřená?
0: Tak je to v podstatě starý historický sad, který byl úplně zarostený a my jsme ho postupně celý vyčistili, nasadili nové stromy, je tam nová vyhlídková pergola, pěšinky, budou tam nové lavičky, dětské prvky a do budoucna bychom chtěli zestavovat i sochu svatého Floriana, která tam historicky stála.
1: Tak já přeju, ať nejenom na festivalu, ale i u vaší nové zahrady vše klapne, ať si to všichni užijete a zvládnete to i v tom teple, které nám teď panuje. Díky moc.
0: Taky děkuji všem. Mějte se.
1: A tak pokud byste měli zájem, určitě můžete i vy vyrazit do Starého Jičína na tento krásný festival pod hradem.
2: Za pozvání i za informace děkujeme naší kolegyni Petře Pivkové. Petro, díky moc. Zdravíme pod hrad Starý Jičín.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka, moderátorka a zpěvačka Anna Bangoura. Pohybuje se v divadelním a televizním prostředí a často je vidět na událostech, které se týkají ženských témat. Těm přikládá v životě důležitost. Vyspovídá ji Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Tak myslím, že počasí nás teď zajímá víc než kdy jindy. Jednak začíná víkend, poslední červnový, a jednak avizujeme opravdu vysoké teploty po oba víkendové dny. A jak to bude i v dalších dnech, i o tom si teď budeme v pořadu Den v kraji povídat s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem, kterého velmi rád vítám v našem vysílání. Tomáši, přeji krásné páteční odpoledne, tropické.
1: Taky přeji hezké odpoledne.
0: Tak aktuální situace v našem kraji, jaká je?
1: V regionu je jasno, kupovitá oblačnost, která během dne se vytvořila, tak se již rozpadla. V okolí Nízkého Jeseníku na Libavé byla i jedna přeháňka, taková ojedinělá, výjimečná. Teploty tady v Moravskoslezském kraji ale nestoupaly tak vysoko, jak v jiné části republiky. Maxima se zastavila okolo 32-33 stupňů, ale i tak bylo hodně teplo a foukal mírný severovýchodní vítr do 4-5 metrů za sekundu. A nejvyšší hodnota teď v poslední chvíli ještě byla na stanici Bohumín 32,9 a 33,8 v Karviné. To byla úplně nejvyšší hodnota v našem kraji dnes.
0: Jak to bude vypadat v noci na zítřek a jaká bude sobota 27. června?
1: Tak postupně se budou teploty zvyšovat, jak se k nám od západu bude dostávat teplejší a teplejší vzduch, takže v noci na sobotu ještě teploty klesnou pod 20 stupňů, většinou 20 až 16, v údolích, zejména horských, i na 14 stupňů, takže aspoň v noci se můžeme trošku ochladit. V sobotu během dne opět jasno, skoro jasno, nějaká ta malá kupovitá oblačnost se může vytvořit, ale méně než dnes, a maximální teploty v sobotu 33 až 36, na horách kolem 30 a slabý proměnlivý vítr. No a noc na neděli bude ještě o něco teplejší, protože začne trochu více foukat jižní vítr, takže zejména na vyvýšených místech může být tropická noc s teplotami i kolem 24 nebo 25 stupňů, ale naopak někde v údolí, kde vítr nebude nebo bude slabší, mohou klesnout na 18 stupňů. A neděle bude nejteplejší den tady této teplé epizody. Čekáme při slunečném počasí maxima odpoledne 35 až 32. A vítr, jak jsem zmínil, již bude mírný, jižní, jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak takový bude závěr týdne a vlastně celý tento víkend. Jak to bude tedy v dalších dnech? Zajímá mě alespoň pondělí, jestli můžete, ve stručnosti.
1: Pondělí ještě bude horký den tady na severní Moravě, protože studená fronta bude postupovat v pondělí přes Čechy a Vysočinu. K nám dorazí až pravděpodobně večer nebo v noci na úterý. A teploty v pondělí rána opět noční nebo ty ranní minima budou hodně širokém rozmezí od 27 až po 18 stupňů. Může opravdu na některých místech se noční minimum pohybovat i nad 25 stupni, takže to bude opravdu velmi teplá noc. Den v pondělí bude jasný až polojasný, teploty 33 až 37, no a vítr se bude měnit postupně na severní 2 až 5 metrů za sekundu, ale ochlazení mírné přijde až v úterý, kdy bude více oblačnosti, polojasno oblačno, a během dnes se vytvoří místy kupovitá oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Ranní teploty ještě kolem 20 stupňů, v úterý odpolední kolem 30. No a uvidíme další ochlazování, poměrně i výrazné, může přijít v polovině příštího týdne.
0: A na to se možná řada posluchačů těší. Tomáš Ostrožlík z pobočky, ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu byl hostem pořadu Den v kraji. Díky moc za aktuální předpověď a přeji krásný páteční večer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vrcholí páteční vydání pořadu Den v kraji. Vždy na závěr vám řekneme, co vás čeká v dalších dnech v našem vysílání. Před námi je víkend, tropický víkend, no a proto se vedra intenzivně zapíšou také do domovů pro seniory. A ty se na ta vedra připravují. V Ostravě například pečovatelé častěji kontrolují pitný režim klientů a hlídají, aby v horku nevycházeli na rozpálené balkony. Novinkou na tramvajových zastávkách v Ostravě jsou elektronické jízdní řády. Místo papíru mají digitální displej s nerozbitným sklem. To je další téma pro víkendové vysílání. Jak se s vysokými teplotami budou plnit a plní venkovní koupaliště v Ostravě? To je další téma. No a do různých koutů našeho kraje vyrazíme i s naším regionálním stopařem. Zítra do Gručovic na Opavsko, kde se utkají dobrovolní hasiči, a také do historických lázní Darkov v Karviné na sraz veteránů. No a v neděli se pak vydáme na tradiční pouť do Dolní Lutyně a představíme i prázdninové novinky ostravské zoo. Poslouchejte proto i o víkendu Český rozhlas Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. V Bohumíně se mění část vodovodu a kanalizace. V Ostravě Porubě dnes začíná festival v ulicích, nabídne zábavu z celého světa. Zítra bude jasno, teploty až 36 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
2: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat, rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tyc se k případu zatím nevyjádřil. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. V Bohumíně začala další etapa výměny a rekonstrukce vodovodní sítě. Týká se ulic Školní a Na Chalupách. V součtu za 22 milionů korun. Jak dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert, současně se v těchto místech buduje také nový úsek kanalizace.
4: Betonová kanalizační stoka z poloviny 30. let minulého století byla v nevyhovujícím technickém stavu, stejně jako 25 betonových kanalizačních přípojek a 5 šachet. Proto bylo rozhodnuto o komplexní sanaci. Nová kanalizační sítě je vybudována z polyetylenu.
2: Ostrava Poruba dnes a zítra ožije festivalem v ulicích. Vystoupí přes 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. Festival nabídne i zábavu pro děti. Po roční pauze se hlavní dějiště vrací do revitalizovaného parku u kruhového objezdu na hlavní třídě, dodává za organizátory Ondřej Bambas.
5: Návštěvníci se mohou těšit na akrobaty z Ghany nebo Chile a fire show z Austrálie a velkým lákadlem jsou hudebníci z Japonska. Festival přivítá tokijskou kapelu Billirom, propojující disco, funk, soul a elektroniku, a nebo experimentální Bakuro Choben.
2: Vzhledem k vysokým teplotám bude mezi lidmi chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den pak budou tamní ulice kropit taky hasiči.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme teploty okolo 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 15. kilometru ve směru na Bělotín se srazila dvě auta. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jako každý všední den po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přinášíme ostravskou rozhlasovou rodinku, tedy půl hodinku vašich písničkových přání. Dnes vás zdraví Vítek Goršanov, přeji vám horké, ale to vám nepřeji, ale takové příjemné páteční odpoledne, aby bylo příjemně chladivé. Pozdní odpoledne, přeci jenom máme už po 18. hodině, ale věřte, bude lépe, teploty se budou snižovat a naše nálada se bude zvyšovat, alespoň v to věřím. Tak co mám pro vás připraveno? Za prvé kapelu Divoký byl, která dnes zahraje všem Adrianám a všem Adrianům k svátku a také vám všem, kteří slavíte narozeniny. No a pak tady máme dnes pouze písemná přání, která odbavíme do půl sedmé. Tak se těšte a mějte příjemný páteční podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A první dnešní písničkové přání, které bude pro naši věrnou a stálou posluchačku paní Milenu ze Štramberka Dražného, které bude pro radost zpívat Karel Gott. Písničku jí nechávají zahrát její dvě prima vnučky Kája a Maruška. Babičce dělají velkou radost, třeba Maruška má aktuálně za sebou promoce na Brněnské univerzitě. Tak babi, můžeš oslavovat a užij si písničku.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Také další písnička bude od Karla Gotta, ale nepředbíhejme. Zdraví nás všichni členové městského klubu seniorů z Karviné ráje z ulice v Aleji a prosili by zahrát písničku od Karla Gotta pro dnešní oslavenkyni a tou je členka tohoto klubu paní Anna Grabková, která právě dnes slaví krásné narozeniny. Milá paní Aničko, přejeme vám vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, ať se vám i nadále daří a máte se moc hezky.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další přání k nám do ostravské rozhlasové rodinky přichází z Valašska. Píše nám paní Marie. Dnes slaví krásné narozeniny členka klubu důchodců z Horní Bečvy, paní Marcela Třeštíková. Pravidelně se účastní akcí, které klub důchodců pořádá. A my jí přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Ať se ti splní tvoje sny a nastanou jen krásné dny, je to tvůj den jediný, kdy slavíš narozeniny. My ti přejeme stůj, co stůj, ať je šťastný život tvůj. Všechno nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, štěstí, optimismus a pohodu v rodině, přeje za výbor klubu důchodců Marie Němcová. Tak tedy paní Marcelo, Bedřich Čuba je připraven a bečvanské zvony vám budou znít do uší právě teď.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě jedno přání dnes splníme. Vaším prostřednictvím bychom chtěli poslat gratulaci s písničkou do Havířova Životic pro paní Moniku Slívovou k jejím narozeninám, které má právě dnes. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku svých nejbližších. Jí k narozeninám přejí teta a strýc z Horních Věstonic se svou rodinou a prosíme zahrát směs písní od Šohajky. Tak paní Moniko, Šohajka hraje a zpívá.

0: to byl závěr páteční ostravské rozhlasové rodinky. Další vysílání Českého rozhlasu Ostrava v pátek v podvečer je více než jasné už za malou chvilku. Tady bude ostravské folklorní kalendárium. V něm dnes popřejeme k svátku Adrianám a Adrianům, připomeneme osobnosti Jarmily Šulákové, Marie Matějové, Daši, Jaromíra Klimka a také Vojtěcha Dluhého. No a pozveme vás také na 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu do Strážnice. Už za malou chvilku se na vás těší můj kolega Zdeněk Toffel a já přeji krásný páteční večer s Českým rozhlasem Ostrava a příjemný poslech.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Adriana a Adrián. Blahopřejeme všem nositelům těchto jmén. Ženské křestní jméno Adriana se odvozuje od jména Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o etruskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek v Itálii a dala jméno Adriatickému nebo Jadranskému moři. Adriana se dá přeložit jako ta, co pochází z Adrie, nebo zrozená v Adrii. Adriana může být přeneseně i mořskou vílou, příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda Jadranu. Adriana je ženskou podobou mužského jména Adrián nebo Hadrián. K významným nositelkám jména patří například hned dvě světové modelky. Slovenská Adriana Sklenaříková Karembo anebo brazilská playmate Adriana Lima. Ale též Adriana Kohutková, slovenská operní pěvkyně. Z folklorismu to jsou zpěvačky Adriana Zigmundová, Adriana Janáčová, finalistka soutěže zpěváči 2012 ve Velkých Losinách, nebo Adriana Jarolínová, solistka slovenského ludového umeleckého kolektivu, tedy Sluku z Bratislavy, též zpívá z Krán de Moravia Ladislava Pavluše. Poslechněme si slovenskou zpěvačku Adriánu Jarolínovou a ženskou pěveckou skupinu v písni Budu hrať, kterou upravil Štefan Molota pro orchester Sluk z Bratislavy s primáškou Zuzanou Pokornou. Tato nahrávka je z pořadu Jana Rokity s pěvem k srdci, který proběhl v našem studiu S1 31. května roku 2017.

Zuzanou Pokornou přidala se i ženská pěvecká skupina. Máme pro vás pozvánku na 81. mezinárodní folklorní festival ve Strážnici a 44. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2026, který už probíhá od včerejška 25. června do neděle 28. června v areálu Strážnického zámku. Programová nabídka je tradičně bohatá na premiérové pořady, anebo ty tradiční s novým obsahem. Dnes večer bude ve 20 hodin na amfiteátru Bludník slavnostní zahájení. O 8:30 večer následuje na Bludníku hlavní pořad Tanec jako živý fenomén autora Jana Kysučana. Současně na stadionu Zahrada bude pořad městských souborů Ostrava autorek Lucie Kamínské a Šárky Vojtkulákové. Program bude do noci pokračovat i na stadionu Zámek a završí jej tradiční Noc otci. Tolik ke dnešku. Ze zítřejší nabídky Strážnice bych upozornil na regionální pořad Opavské Slezsko autorky Soni Venclové, který proběhne zítra večer od 8:30 na amfiteátru Bludník. Kompletní program a další zajímavosti najdete na stránkách www.festivalstráznice.cz. Zvukový záznam některých pořadů pořídí kolegové z Českého rozhlasu Brno. Po úpravě nabídneme ukázky z letošní Strážnice i my. Poslechneme si sérii písní od Strážnice. Kamarádi z Mokré čtvrti zpívají Jan Gajda senior, Martin Gajda, Stanislav Soukup a sbor strážnické muziky Danaj, hrající s primářem Janem Gajdou mladším.

kalendáriu přinášíme portréty osobností. Zítra si připomeneme nedožité 97. zpěvačky, matky královny Valašského království Jarmily Šulákové první. Vzpomeňme také na její maminku Blaženu Šulákovou. Ta se narodila 18. června 1906 a zemřela 5. listopadu roku 2004. Jarmila Šuláková se narodila 27. června roku 1929 ve Vsetíně. Do pěveckého nebe nad Valašsko odešla 11. února 2017 ve věku 87 let. Pro rozhlas ji objevil v 50. letech minulého století tehdejší redaktor, můj předchůdce a veliký vzor, vysokoškolský profesor, hudební vědec, doktor Ivo Stolařík, kandidát věd. Bylo to v roce 1948, kdy mladička Jarmila oslnila posluchače v přímém rozhlasovém přenosu svým čistým a stylovým vokálním projevem. Ten si udržela na pořád. Jarmila Šuláková natočila řadu snímků s cymbálovou muzikou Technik, s Brolnem, orchestrem ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dalšími kapelami. Vystupovala také se skupinou Fleret. V současnosti z Flerety vystupuje Jarmilina dcera Zuzana Pavlusková, ale už také Šuláková. Třetím rokem je Zuzka rovněž solistkou Beskydského folklorního orchestru. Mnohé z nahrávek Jarmily Šulákové patří ke Zlatému fondu českého i slovenského rozhlasu. Poslechněme si snímek z listopadu roku 1987, píseň Rostu, rostu, rostu, kde zpívají hned tři Šulákovi. Matka Blažena Šuláková, její dcera Jarmila a Jarmilina dcera Zuzana Pavlusková, tedy Šuláková. V úpravě Jana Rokity seniora doprovází ostravská cymbalová muzika Technik s primášem Mirkem Hostou.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. Od studiového mikrofonu vás letně zdraví Zdeněk Tofel. Pohledem na umělecký kalendář jsem si všiml tří známých jmén, byť od sebe profesně trošku vzdálených. Ve středu 24. června měl narozeniny cymbalista i zpěvák Jaromír Klimek z rožnovské cymbalové muziky Javořina, jehož primáškou je Jarková maminka, Drahomíra Klimková. Včera, ve čtvrtek 25. června, měl narozeniny náš mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Oběma dodatečně gratulujeme z ostravského studia. A zítra bude mít narozeniny zpěvačka Daša, nositelka Thálie 2010, host předloňského mezinárodního festivalu Souznění, vlastním jménem Dagmar Sobková, narozená 27. června 1981 ve Zlíně. V současnosti Daša koncertuje z několika typy pořadů. K jejím zítřejším 45. budeme gratulovat tedy až zítra. Poslechněme si zpěvačku Dašu v téměř zlidovělé písni Vlasti Redla Husličky. Ukázka je z koncertu Souznění, který zaznamenal mistr zvuku Aleš Hober ve studiu S1 v prosinci roku 2024. Hrají Pájky Pájek a Epo Quartet.

K výrazným osobnostem našeho Moravskoslezského kraje patří zpěvačka, emeritní starostka Proskovic Marie Matějová, která bude mít v úterý 30. června narozeniny. Milá Marie, gratulovat dopředu nebudeme, ale připomeneme pár životopisných faktů. Marie Matějová, dívčím jménem Kašpárková, se narodila 30. června roku 1949 v Ostravě. V rodině se zpívalo ve sboru i solově. Hrálo se ochotnické divadlo. Dědeček a strýc z maminčiny strany, zborovcovy rodiny, byli kapelníky dechové a taneční hudby, později i big bandu. Její manžel Vladimír Matěj hrál na křídlovku, ale i jejich děti a vnoučata se věnují hudbě nebo zpěvu dodnes. Marie Matějová během školních let zpívala v pěveckých sborech, absolvovala základní uměleckou školu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí obor klavír. Od roku 1971 učila na ostravských základních školách český jazyk a hudební výchovu nebo na pobočce Zušky Viléma Petrželky ve Staré Bělé. Marie zpívala často v kostele nebo ve Staré Vsi na zámku na svatbách. V roce 1977 zpívala poprvé se začínající cimbalovou muzikou Ondřejnica. Pak se podílela na výběru písňového repertoáru i nácviku a vedení malých zpěváků ke správné interpretaci především lašských písní. Marie Matějová je také lektorkou soutěže zpěváčků a ředitelkou festivalu Poodří Františka Líska. Její pěvecký projev pěkně vyznívá v méně známé nahrávce Milostné písně od Ostravy a i ty ptáčku Krahuláčku. V nahrávce ze září roku 1983 Marie doprovázejí Jan Rokita na cymbál, Jiří Dybal na violončelo, František Plocek na klarinet a Mirek Hlosta na housle.

Máme ještě jednu pozvánku, a to k našim východním sousedům na Slovensko. Ve stejném termínu, jako je Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, probíhají koncem června tradičně v malebném městečku Halpa na Slovensku horehronské dny zpěvu a tanca. Ve středoslovenské Helpě, v jednom z nejkrásnějších přírodních amfiteátrů na Slovensku, si návštěvníci o tomto víkendu, vlastně už od včerejška do neděle 28. června, užijí bohatý program jednoho z nejstarších a nejnavštěvovanějších folklorních festivalů na Slovensku. Kompletní program jubilejního 60. ročníku horehronských dní zpěvu a tanca najdete na stránkách www.festivalhelpa.sk. Horehronské sborové zpěvy spod nedaleké Králové hory jsou zapsány jako kulturní celosvětové dědictví UNESCO. Tento ojedinělý styl zpěvu se vyvíjel po staletí, od dob kolonizace Horehroní ve 14. století. Působily na něj přírodní podmínky, pastýřský způsob života a vyznání katolické víry. Horehronský zpěv má více variací v obcích Telgard, Vernár anebo v samotné Helpě. Muziku a zpěvačky souboru Helpan z Helpy si poslechneme ve známém lidovém evergreenu Tota Helpa a je z CDčka To Helpiansko Širo Pole. Klidný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Český záchranářský tým vyrazí do Venezuely zítra, v zemi bude pomáhat s následky zemětřesení. Parkovací dům za katedrálou v centru Ostravy má místo města stavět soukromník. Zítra bude tropický den, teploty vystoupají až na 36 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhán v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Svitlíková rozhodnutí justice oceňuje.
4: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
3: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí do Venezuely zítra dopoledne. S následky rozsáhlého zemětřesení tam bude pomáhat 70 lidí. Budou mezi nimi hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kinologové sepsy. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Kdy přesně se český tým zapojí do záchranných prací, zatím není jasné. Dvě zemětřesení zasáhla severní pobřeží Venezuely ve středu večer místního času. Počet obětí se zatím vyšplhal na víc než 580. Zraněných jsou skoro 3000. Pozemek připravený na stavbu parkovacího domu za katedrálu Božského spasitele v centru Ostravy chce město nabídnout developerům. Zastupitelé schválili záměr prodeje s podmínkou, že zájemce odkoupí i připravený projekt studia Chalupa architekti. Vítězi architektonické soutěže navrhli parkovací dům tak, aby se mohl v budoucnu snadno přeměnit například na kanceláře. Podle náměstka primátora Břetislava Rigra z hnutí Ostravak už mají jednoho vážného zájemce, ale přihlásit se budou moci i další.
5: Když by se naskytl potenciální kupec tady toho projektu, včetně toho pozemku, který se nám smluvně zaváže, dobře naspecifikujeme, co musí dodržet, tak myslím si, že opravdu tam vyroste hodnotná budova, která je schopná konverze budoucí a bude vlastně kvalitní zástavba jedné proluky v centru.
3: Město stavbu parkovacího domu odložilo kvůli příliš vysokým nákladům. Před rokem cenu stavby vyčíslilo na víc než 600 milionů korun. Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí. Za hlavní budovu, vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a okolní pozemky dá město 36 milionů korun. Radnice teď chce otevřít diskuzi o tom, jak by měl celý prostor v centru města v budoucnu fungovat.
6: Po koupi budovy bude následovat zpracování odborné studie, která prověří možnosti jejího budoucího využití i úpravy okolního prostoru v centru. Jednou z variant je přeměna objektu na městské nájemní bydlení. Po rekonstrukci by v budově mohlo vzniknout více než 30 bytů. O konečné podobě projektu rozhodnou rožnovští zastupitelé. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Přes den vystoupají na 32 až 36 a na horách zítra naměříme okolo 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Silnice 11 je mezi Opavou a částí Vlaštovičky uzavřena. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce u nehody auta a čtyřkolky, tak s tím počítejte.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český radio v Ostravě, vydařeně.
9: Dobrý večer, piątek 26. czerwca 2026 roku, imieniny Jana i Pawła. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Meteorolodzy ostrzegają przed ekstremalnymi weekendowymi upałami. W sobotę temperatura wynosić ma od 32 do 36 stopni Celsjusza, a w niedzielę od 35 do nawet 39 stopni. Zmiana pogody może nadejść dopiero w poniedziałek. Wciąż ma być upalnie, ale po południu mogą pojawić się deszcze lub burze. Wysokie temperatury zwiększają też ryzyko pożarów. Rzeczniczka Wojewódzkiej Straży Pożarnej Kamila Langerowa powiedziała, że ludzie powinni rozważyć, czy w ogóle rozpalać ogień, zwłaszcza w przyrodzie. Do końca przyszłego roku w czeskim Cieszynie i Cieszynie ma powstać nowy szlak turystyczny Dotknij Cieszyna, który umożliwi lepsze poznanie obu miast osobom z wadami wzroku i niewidomym. Połączy on 16 modernistycznych budynków, a w każdym punkcie dostępne będą tablice z opisami w alfabecie Braille'a oraz dotykowymi reliefami przedstawiającymi budynki. Jak podały władze obu miast, powstanie też dotykowa makieta historycznych części Cieszynów, a projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską. W Boguminie rozpoczął się kolejny etap wymiany i przebudowy sieci wodociągowej. Dotyczy on ulic Szkolnej i na Chałupie. Rzecznik spółki Moravskoslezské Wodociągi i Kanalizacje Marek Zibert powiedział, że w ramach inwestycji wybudowany zostanie też nowy odcinek sieci kanalizacyjnej, a całość pochłonie 22 miliony koron. No i mamy już dzisiaj ostatni piątek czerwca. Czas zatem na Głos Chrześcijan, audycję ekumeniczną autorstwa księdza Janusza Kożusznika.
10: Głos chrześcijan.
11: Serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku naszej audycji. Miałem niedawno przyjemność wziąć udział w pewnej konferencji historycznej. A historia to nie jest coś, co stało się dawno temu, ale dla mnie jest to opowieść o ludziach, którzy naprawdę nieraz mają czym nas zainspirować. Do spotkania z takimi inspiracjami dziś zapraszam.
10: Gość audycji Głosu Chrześcijan.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až na 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
3: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
2: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
4: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
5: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že jako, jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze, ať dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejtamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Budu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát. A obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip. To znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže. A tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volili na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejtamová, poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glykalazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den, já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si,

0: hodně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují

0: zráty. Nedávno to bylo v Metru. Vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
1: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
2: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
1: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
2: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
1: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle, objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo. Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
2: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
1: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
2: Ještě nějaký dotaz?
1: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi, a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Veselé a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si to můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Veselé a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
3: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
4: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
3: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
5: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
3: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
6: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
7: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
6: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
7: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
8: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
7: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už country dostavník Mirka Černého.

příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágre Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendernails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Frederici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's the Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Williho Nelsona je po Mejdanu The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter, dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, kteří se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší Country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mámy.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volejte 155.
3: Nová turbo okružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu Ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk? To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese. Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
4: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
5: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
4: Prosila maminku.
5: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
4: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
5: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
4: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
5: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
4: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
5: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
4: Ptala se.
5: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
4: No a jaké to tam bylo?
5: Je tam hezky, světlo a teplo.
4: A co ještě jsi tam viděla?
5: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
6: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
5: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
6: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: za ruky pět. Už nekoukám se do zdi a tři je pět.
1: Šest.
0: Pět.
1: Šest.
0: Pět, dyk by se to nerýmovalo.
2: Ba ba ba ba di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
5: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vítám, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám
1: celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
5: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
1: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si, ale raději jsem mu to neřekl.
5: Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili, ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos, moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry?
1: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
6: Jo, tak to jste byl vy?
1: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
6: Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
1: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile.
5: Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
1: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
4: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty.
7: Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
4: Pepík viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou.
7: Slečno, informace, ale rychle prosím.
5: Přepojím, řekla slečna.
4: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
8: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
4: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
5: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku.
4: Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku.
1: No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom
9: jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě,
1: byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem.
9: Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
10: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Bof, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se No, jako opice.
11: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
10: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
11: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
10: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
11: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
10: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
11: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
12: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer.
10: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
12: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
13: Uhni, tohle je moje cesta,
12: huhňal a ošklivě se mračil.
10: Je... To jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
13: Pro můj roh, nasupil se nosorožec, slyšel jsem dobře.
10: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
12: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím, trním, močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
13: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
12: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to

0: Hlenosoržec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
1: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
1: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
1: Nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Radio Rocky Bling.

který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny.

Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pár totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. První řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě čistě vaše věc a já chci být diskrétní, ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná, mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to. No a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom... Aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rebijovou do sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím. A hlavně Mařku, protože mi to dala, vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitán, já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty... A vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát a říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. Ano. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochvalte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochvalte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste tím prošel.
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku, já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. A co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochvalme se. Pochvalme se opravdu, nikdo to lépe neudělá, než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí doplavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám nic, nebo to je jedno, ale není
0: no, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte.
1: No, já jsem byla teďka v lázních v Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonina, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku, a je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaili. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné. Ale po téhle souhrné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem to měla. Ale tak nějak to tak... To, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept,
1: no,
0: to znamená pohyb,
1: ano,
0: aby se
1: výdej
0: rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak v tom
1: to
0: pokračujte, paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím. Z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, no, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: no, začala jste hezky
1: teda...
0: letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculata, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu.
0: Nadváhu. Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří, a zase ujdu kousek a zase se mě smrkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla

0: takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. Mm. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Mm. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
1: Takže tady by se,
0: já už to... Já rokem a půl, no, jsem byla, jako, chodím každé 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo. Hmm. A oni mě nabídli mě píchání o Ozempic. To můžu říct, protože to teďka horčí všude. Ozempik.
1: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
0: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
1: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tím svým, s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
0: Hmm. Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulín, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
1: Takže je to
0: ona
1: genetické, se ptám.
0: Ona má 48 kilo měla. Mm-hmm. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky Bohunicích neurologie.
1: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
0: No, ale, no a tak, oni nebudem, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě říkají velmi, kvůli mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
1: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
0: Jo.
1: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, by to bylo hodně specifické.
0: Ohledně toho Ozempiku. No a tak,
1: To bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
0: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pítat. Víte co?
1: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
1: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kilogramů a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti. Ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo. Už jsem s ním byl 2x před bytečkem. A párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal. Ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat. Protože určitě nebudu běhat ani plavání moc ne. A takový...

0: Takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám. Takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit. Budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět. Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mě osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocím.
0: Vylečilo vás to, jo?
1: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít míň než 80 kilo.
0: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
1: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
0: No, to je sice ale dieta je hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
1: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
0: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
1: Ale
0: moc dobře.
1: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
0: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
1: Já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit, třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
0: Souvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
1: Haló?
0: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
1: Já na žádný doktorom nepůjdu.
0: Nepůjdete?
1: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
0: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud máte tenhle problém.
1: Tak jo.
0: Paní Jevo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
1: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
0: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovali.
1: No,
0: děkuji. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc přeji všem.
0: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nadspal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Myslím tady Kraví horou.
0: No, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit čatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Manžel byl ze Slovenska, tam jsme měli chalupu, ubytoviště jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak se udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím si ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka vám s tím
1: hlasne. Ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji, no chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky. To já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku, tak kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučují, aby nenastal ten jeho efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No, tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovali vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchto veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic. A sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak jsem byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120? To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. A když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Vrmán, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec kusy na Trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. Mm-hmm. To se mě stalo jedno do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou, a je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumina takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka uděláš dva kroky. Já si říkám, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky. A ona, a teď dojdi tady k tomu umývadlu. Tak zase jsem došla. Teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vlak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říká, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři. A říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s terou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak, že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten mozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, až za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem na 11. A pak mě chytne hlad zase tak kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
1: ne.
0: To nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo, jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z postelí snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydlím kousek od Labe, takže jako Klaby to byly krásný rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo. A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, lesněma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běhla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já... Teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale já jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť, já teda občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela.

0: i když jsem ty platky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Mm-hmm. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
1: Mít se rád.
0: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
1: Mě říkali, ale... mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
0: Ano, ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teďko bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? Mm-hmm. A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. Mm-hmm. No a dala jsem se na okurky. Jo?
1: Já jsem takže... zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
0: Ano. Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? Mm-hmm. A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo, a jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
1: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
0: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. Hmm. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou. Ne plný talíře, víte? Hmm. Stačí malá miska.
1: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
0: Ano, přesně tak.
1: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
0: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
1: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
0: krásnost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Mhm. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No Rudo, ale řeknu vlastně... vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No je, mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo dohru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kil za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky. Yeah. Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, no, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní. No.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavěl udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho. Víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný pražce tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte se, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukánek
7: a Václav Krovka Vidalbert.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
10: Já už jdu, už mám všechno, to vím, vždyť už jdu, snažím se být dokvělý.
11: Ahoj.
10: Ahoj.
11: Díky.
9: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
11: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
9: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
11: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu. Jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty seš tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
9: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
11: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
9: Nevím. Si.
11: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
9: Textů?
11: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
9: Co jde?
11: Dobrý počtář.
9: No, vím, že no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
12: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
9: Nápoj, lásky, číslo, dát.
11: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O, jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
12: No, Pére vyhrál, jo? Máš třeba věc drážistu?
11: No, asi ne.
9: No co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vlasy za růz, jo?
11: Ne, to je...
9: Je živej ten vizážista?
11: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
13: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botác
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju, a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, Tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
6: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí svíčková. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Co z toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene štyme Ausprák. Ty seš goldene štětec Ausprák.
0: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já tam byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo.
3: Ale to by vyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mně přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej, byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem.

0: Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout a z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu,

0: řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku se taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
1: František Ringočech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
0: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
0: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že bychom se na sebe nezlobili.
1: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
0: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringočech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to tak já nesnáším.
4: On tomu já počítač myslíš, no, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, jako... no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
1: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
0: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
1: Čeká nás tedy poslední ukázka. A ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
2: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
2: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
3: Fuj, hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
2: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
2: No když mě chytíš, tak co?
3: Ale já tě stejně nedohoním.
2: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
2: Tak Ctirade, já se teda otočím,
3: tak
2: jo?
3: Tak se otoč.
2: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
2: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
2: Víš co, do toho háje si jdi sám.
5: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
2: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
5: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
2: Na řípu jako na hradu.
5: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
2: Myslíš Germáni?
5: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
2: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
5: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
2: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
1: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
0: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
1: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
0: Děkuju a hodně